0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Vepřo knedlo zélo, květuško, ty seš můj andílek, kdybys věděla, jak já to miluju.
2: Vepřovou, kdy jsi naposledy řekl, že miluješ mě?
1: Ale květi, vepřovou mám rád, akorát než jí zbaštím, tebe mám rád pořád.
0: Rock Radio. Konec legrace.

zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyší

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Hej, když jsme sami.
4: Jo, šéfe.
3: Přijďte mi poručíku.
4: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
3: O, to ne.
4: Ano, pane plukovník. Pane generál.
2: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak tam vlezem. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala botou.
1: A to, promiň, ale dělal striptiz, to si vy jste mladý, tomu nebudete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Rádio, konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná to situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
2: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
1: Ne, jenom tvoje.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

voní vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Aktuálně byste měli projet všude bez problémů, nemáme hlášené žádné větší nehody ani kolony.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! 2 minuty po 6 vám hezký úterý přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: Máme úterý 21. července. Já bych chtěl tady vyseknout Zuzce poklonu, protože někdy se stane, že technika nedělá úplně co má, a přesto to Zuzka zvládla bez ztráty kytičky.
4: Je to naše šampionka.
3: Přesně tak. Takže my tě teďka budeme tady nosit na rukou, dáme ti hovla. A pak je hodíme z okna třeba.
1: Jo, to bych potřebovala.
4: To je super z toho 5. to jí jistě potěší za odměnu.
3: Tak Zuzka jako peříčko ta doplachí dolů, že?
1: Jasně.
3: No nic, tak pojďme radši na muziku. Jsme dneska jak brzo, tak tady budeme protahovat. Je tady Ozzy Osbourne a Výstřel do tmy, Shot in the Dark.

0: Dan Barta, Alice, 11 minut po 6 na Rock Rádiu s Peckou a to tě trochu bolí. Přátelé, máme úterek, zahrajeme si takovou hru. Já teď budu chvíli říkat názvy kapel a ty potom řekneš, kde budou hrát, jo. Gatecrasher, Bastardi, Vysací zámek, Krejson s Láďou Křížkem, Panoptiko, Škvoři, Dimitri, tady to nepřečtu, pak tam jsou SPSK, Vohnouti, Doga, Tor, Arakain, Komunál, Alkohol, Trautenberg a Rybičky 48.
1: Ano, to vše můžete slyšet na letošním Magma Festu, který se koná a teď asi nebudu to datum, když to moderu.
0: Takže ty tam seš, ale nevíš. Tak kdy jdeš do práce? Hle, 14. a 15. srpna.
1: Jo, takhle, takže pátek, to je pátek, sobota. Mm-hmm. Jo, jo. No, takže se tam všichni sejdeme, poveselíme se, to v Jihlavě v amfiteátru. Mm.
0: No. A poveselíte se, jako máš nějaký speciální plán na to poveselí?
1: Ne. Se ptáš dneska člověka s těžkou depresí, jak se bude veselit.
0: Tak já nevím, jestli třeba si budete střílet herák do žíly, nebo budete mít něco jakože muzika a chlast.
1: Já myslím, že to necháme u rockerů, to bude asi o tom chlastu. Tam nikoho na heráku jsem zatím neviděla na těch rockových akcích.
0: Kromě členů kapel. No tak přátelé, pokud byste chtěli na Magma Fest dostat lístky na oba dva dny, máme dva lupeny dneska zase úplně za DAX.
1: Je to tak, stačí, když se napíšete na náš messenger, ať už Instagram nebo Facebook, a po 8:30 se rozdáme.
0: No tak hele, to držím palce, koho vyberem. Pak počkejte dole tady na vrátnici, holky vás pak vebou nahoru. Takže držíme palce, jdeme na muziku Rainbow, Since You've Been Gone na Rock Rádiu.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 20 minut po 6. se pojďme podívat na dnešní úterní oslavence s datem 21. července. Svátek má Vítězslav, případně Vítoslav, anebo Vítězslava. Znáš nějakou Vítězslavu?
2: Já jsem Vítězslava.
1: Jo. Co? Ty máš druhý jméno?
2: Ne, ale vítězem v životě vždy.
1: Jo, takhle. Jakože jsi vítěz a pak to slavíš.
2: Přesně.
1: Tak ty, která nepiješ, nic neděláš. Ne?
2: To je pravda. Já moc slavím.
1: No. A tak ty to slavíš dortem, jako každý normální člověk, že jo?
2: Samozřejmě.
1: 5kilovým.
2: Ne, já projdu kolem cukrárny, přiběru 5 kilo a představím si, že jsem ten dort jedla.
1: V tom případě ti přeju Vítězslavo všechno nejlepší.
2: Děkuji
1: dneska.
2: Pěkně.
1: I všem Vítězslavům. No a jinak dneska výročí narozenin má třeba určitě tvůj oblíbený herec. 74 let slaví americký herec David Hasselhoff.
2: Pobřežní
1: hlídka. Knight Rider a tyhle ty filmy. Ale hlavně teda Pobřežní hlídka, kde ty jeho chlupatý kozy tam byly vždycky přes celou televizi.
2: Ikonický moment.
1: Takže Davida zdravíme. No a jinak, co se týče muzikantů, 54 let slaví americká klávesistka a kytaristka Corey Cooper z kapely Skillet. V 65 let má americký kytarista Jim Martin, hrál s Faith No More. V 71 let by oslavil americký kytarista Howie Epstein, který hrál s partou Toma Pettyho od Heartbreakers. A 83 by dneska měl britský kytarista Henry McCulloch hrál s kapelou Wings a s Joeem Cockerem.

0: Je to tvoje.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Zní, jak když jdeš své dítě zbudit na narozeniny, abys mu zaspívala, ale třeba v půl třetí ráno.
2: A neumíš zpívat.
0: No, s nožem a s dortem, ale zapomněla si dort. Je to takový. Takže přejeme všechno nejlepší, za chvíli divoký byl a plakala.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašezběrna.cz.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Ladíte rok rádio pár vteřin po půl sedmí s kapelou Hole a songem Celebrity Skin, neboli kapela Hole, francouzský Hole.
1: Neboli možná. Díra.
0: Neboli díra, já myslím, že to jsou hole, ale vždycky jsem si to říkal, že by to mohly být hole, ne?
1: Jako francouzský hole.
0: Mhm, takový ty rychloběžky.
1: Berličky, bych potřeboval teď já, potom co jsem se nakopla. No, každopádně, kolik máme hodin? 31, jo. Ideální čas na zprávy.
0: Zuzka!
2: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rokový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách, ten navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Zákaz používání mobilů se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti napsal, že izraelský premiér Netanyahu nebude při návštěvě Spojených států zatčen a zdůraznil, že ministerský předseda bojuje proti iránskému režimu. Mezinárodní trestní soud na izraelského premiéra vydal zatykač. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Frůvertové.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na jižní Moravě naměříme až 25 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na 127. kilometru, náklaďák je tam mimo silnici a ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Přátelé, dneska se vybavte různorodým oblečením, pokud jdete ven, slyšeli jsme, jak se to počasí od 6. hodiny postupně mění. Jedeme dál, Survivor, Burning Hearts.

0: Survivor a hořící srdce Burning Heart na Rock Rádiu 7 minut po půl sedmí. Je úterý 21. července, slaví se Mezinárodní den zákonného věku pro pití alkoholu. Je to teda na podporu nějakých zodpovědných rozhodnutí při takovým tom rekreačním pití, aby jsme jako moc nezlobili, což nás rockery nezajímá. Protože je léto, zahrádky jsou otevřený, máme doma určitě nějakou pergolu nebo někde lavičku pod stromem na svý zahradě, nebo když koukáme na fotbal, nebo když prostě čumíme v paneláku z okna, tak si otevřeme tu plechovku nebo tu lahvičku a dáme si takový jedno pivínko na to příjemnější ráno, třeba před prací, ne?
1: No tak já to tak nemám, to všichni ví, že jsem abstinent, já jsem vlastně přestala pít někdy v 18, kdy to začalo být právě legální, že mi to přestalo připadat zajímavý. Každopádně mám spoustu historek z té doby mezi těma 14 až 18, kdy jsem pila. Nejedna historka je velice pikantní a my jsme se právě proto rozhodli s vámi probrat i vaše historky, já vám nějakou svoji taky řeknu později. Každopádně pokud máte nějakou vtipnou historku z toho, jak jste se poprvé ožrali, tak nám ji můžete sdělit, ať už pod příspěvek, který najdete na našem Facebooku, případně do Messengeru.
0: Tak a my se na váš, nebo na ty vzkazy těšíme, protože já tady mám dvě největší odbornice na alkohol. Jedna bývalá, jedna současná, zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Takže určitě bude o co stát, tak pište a budeme to tady za chvíličku probírat. A za chvíli si taky dáme Dana Landu, který zpívá song Ona.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Papa Roach, táta Tchoř a Lifeline v 6 hodin a 50 minut na Rock Rádiu. My se vás, přátelé, dneska při Mezinárodnímu dni vhodného věku na pití alkoholu ptáme, jak to máte vy, kdy jste se poprvé hezky zdrubali a jaký to bylo. Pokud si to pamatujete, můžete nám to psát pod aktuální příspěvek. Co se tam nedočtete, jsou zážitky tady mé milé Anabel, která teďka má něco ze svého deníčku.
1: Z rodinného alba.
0: No.
1: Z rodinného albíčka. Já se nepamatuju, nemyslím si, že to bylo úplně poprvé, ale bylo to rozhodně poprvé, kdy jsem si 3/4 večera nepamatovala. Přišlo mi jako super nápad vyexovat zhruba půlku flašky absintu. Kdo zná absint, tak
0: to
1: ví, co to je za pekelnou kořálku. To má asi 70 nebo 80% alkoholu.
0: Tak proto takže blbě vidíš.
1: Tam ti se přesně, jsem mu toho trošku oslepla. Takže jako tehdy jsem to teda takhle jako vypila a pak si právě pamatuju, že jsem, jako, že se mi udělalo hodně nedobře. Šla jsem k zemi a teď ty kamarádi byli teda tak strašně hodný, protože by se byli asi 4 kilometry od té vesnice, od těch Slavonic, kde já jsem jako vyrůstala. No je to teda městys, abych někoho neurazila.
0: Pochval si to, jasně. Ještě řekni značku toho absintu.
1: A my jsme tam byli právě u kamarádky jako na chalupě a bylo to, já nevím, 2 nebo 3 kilometry, teď se nejsem úplně jistá, prostě od toho. No a oni místo, aby mě tam nechali jako ležet pobletou, což jim děkuju, že mě tam nenechali zemřít v lese, tak mě jako tahali sebou. A teď já si jenom pamatuju vždycky, že jsem se nikde zbudila a že najednou jsem byla u táboráku, kde se grilovalo prase. Pak jsem se nakonec zbudila asi v 5 ráno, myslím, na baru na diskotéce, což bylo jako fakt jako hustý, když najednou z lesa jako doputuješ během asi 6 zastávek, když se vždycky někde kde to jsem? Když jsem se jako probudila na té diskotéce, ty říká, wow, tak to byl dobrý trip. A jinak zbytek večera si vůbec nepamatuju, jenom si matně pamatuju, že ležím na tom trávníku a koukám na to grilovaný prase a pak jsem na té diskotéce, takže to byl takový velký skok. Co se dělo mezi tím, vůbec netuším.
0: Nemám další otázky,
1: bylo
0: děkuju.
1: 15. 14 nebo 15.
0: Tak přátelé, slyšeli jste slovo boží, pokud máte podobné zážitky, můžete nám je napsat, my je tady potom probereme. A teď už R.E.M. Losing My Religion na Rock Rádiu.

Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, na Rock Rádiu, minutu a půl před 7 hodinou. Čekají nás zprávy se Zuzkou, doprava, počasí, který se snad už měnit nebude a tak dále. Tak hezký ráno.

0: premiéra Maďara stát se prezidentkou země. Premiér 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře. Podzim v evropských pohárech mají jistý.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno nebo skoro jasno. Přes den se ojediněle na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky, večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 23.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Pozor si dejte na silnici číslo 37 u obce Hrobice. Ve směru na Pardubice se řeší nehoda nákladňáku s dodávkou na 38,5 kilometru. Je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Boural se taky na D1 ve směru na Prahu na 127 kilometru a ve Zlíně na třídě Tomáše Bati.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! A tím máte jak prase cvičky, vám přeje Honza.
3: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Necelý 4 minuty po 7 v úterý 21. července. Přátelé, dneska se vás ptáme, jaký bylo vaše poprvé, když jste se pořádně zlískali, pokud si to pamatujete, napište nám to pod náš aktuální příspěvek na Facebooku. A pokud si to nepamatujete, nebo pokud jste to ještě nezažili, tak máte jedinečnou příležitost to zažít už 14. a 15. srpna.
3: Ano, Magma Festu.
2: Ano, v amfiteátru v Jihlavě.
3: Ano, rozdáváme dva lístky.
2: Ano, napište si o ně.
3: Ano.
2: Teď to skončilo.
3: Krásný vstup, jsem velmi nadšená. Jistě dostaneme vyznamenání a pochvalu od vrchního vedení, takže se těšíme a teď se dáme Aerosmith.

0: 7 hodin 12 minut, Rock Radio, rockovej rozjezd a Trautoberci s peckou Mužoretka, sen každýho chlapa dozajista. Dneska se vás ptáme, jak to máte s chlastem, když jste se poprvé opili, jak vám bylo, což nám píšete pod aktuální příspěvek na Facebooku. Karel se ptá, chcete to před 18 nebo až po? No, většina z nás asi to zažila před 18. rokem. Vlastislav třeba píše, radši si nevzpomínám, nebylo mi ještě 18 a od té doby mi nevadí zelená jen na semaforech. Mm-hmm. Zelená taková dobrota, já. Nicméně píše tady David, který zatím asi strhnul rekord. Co ti tam hraje?
1: Pardon,
0: tam
1: hraje? Ocelová parta.
0: David zřejmě strhnul rekord, co se týče věku, píše Black Sabbath, my tebe zdravíme. CCA roku 1984 na pohřbu strýčka ze 16. kolene. Všichni pili a co nechali, to jsem dojížděl já. Sprasil jsem se jak hovado a to mi bylo 6.
1: Ty kráso, no tak to je dobrý začátek.
0: Nevím, jako, jestli je to tím, ale tvrdý alkohol nepiju vůbec, jen to pivko.
1: No, tak já nepiju ani to pivko, ani tvrdý, protože právě mám taky ty příšerné zkušenosti z mládí.
0: Viď? Zuzka má taky nějaký zkušenosti z mládí?
2: Já jenom ty nejlepší, takže právě proto piju doteď.
0: Ty jsi právě profesionál v tomhle tom, tak jsme chtěli nějaký příspěvek, ale asi se ho nedozvíme.
2: To se nedozvíte, já jsem slušné děvče.
0: Není nic. Tak si pojďme dát další muziku a další vzkazy zase za chvíli.
1: A já můj neslušnej řeknu za chvíli, ano.
0: Nickelback, How You Remind Me na Rock Radio.

0: This is the end for you, my friend. To je, kámo, pro tebe konec. Zpívají Anti-Flag na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut. My jsme zpátky s naším dnešním tématem. Ptáme se vás, jak to máte s zodpovědným pitím, dejme tomu, když jste se opili poprvé, píšete nám pod aktuální příspěvek. A ty jsi mi tady, Ani, říkala, že máš ještě nějaký další příspěvek ze svého letitého repertoáru.
1: No ono to moc let právě nebylo, ale stihla jsem to hodně za těch pár let, který jsem pila, jsem to stihla poměrně dost těch zážitků. Jeden z nich byl, když jsem vlastně tehdy dostala v úvozovkách na hlídání svoji 15-letou kamarádku, mě bylo 18.
0: Tak to si pohlídala určitě dostatečně.
1: Pohlídala jsem jí tak, že měla 3,8 promile vyplachovalý žaludek, odvážel jí v sanice bez vědomí a mě hrozil rok vězení, tak to byl takovej jako, tak jsem se tahala přes rok po soudech, tehdy mě zastupoval pan zpívající právník Jahelka, který mě z toho vysekal.
0: Jaký je?
1: Je skvělej.
0: Ježiš, to je hezký. Nenapsal o tobě písničku náhodou.
1: Ne, děkuju mu tím to, že jsem neskončila v 18 letech někde na krimi.
2: Krásu, super.
1: No.
0: Nebo teda není super, že si chtěla jako vlastně zabít svoji kamarádku,
1: já jsem ji nechtěla zabít, ale ona tam chlastala jak utržená ze řetězu, jako snažila se držet krok se mnou, což samozřejmě, když
0: bylo
1: jsem
0: těžký.
1: Měla jako o 30 kilo víc než ona, tak bylo samozřejmě těžký, jo, takže já jsem tam jako docela poměrně klopila do sebe a najednou koukám, že ona tam leží a říkám, je jí dobře, ale je jí špatně.
0: ale má výhled na grilovanýho čudíka, tak ale, to je v pořádku.
1: No, takže jako to nebylo dobrý. Říkali nám, že když se jí zavolali sanitku později, tak to mohlo dopadnout fatálně, takže to nebylo moc legrační.
0: No tak vidíš, kdyby se něco takového stalo a odsoudili tě, kde by si dneska byla?
1: Asi ve vězení.
0: Ještě furt.
1: Psala bych vám dopisy tady do rádia, ale to byste se asi ani neznali.
0: Sprostý.
1: Hodně sprostý. Jedni.
0: Tak, díky, další zážitky, ty vaše si dáme za chvíli. A taky další píseň mám tady speciálně pro Anabel a pro Zuzku Plexis a jejich Báry.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez...
5: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Plexis a Báry na Rock Rádiu. Máme asi 40 vteřin do půl osmí, tak vám přeju za sebe hezký ráno, pokud jste zrovna unavený nebo vyčerpaný životem, nebo máte třeba depresi. Každopádně vám teď uděláme radost, protože Zuzka má pro vás zprávy a další věci.
1: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké úterní ráno, máme půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Zákaz používání mobilů se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat taky čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti napsal, že izraelský premiér Netanyahu nebude při návštěvě Spojených států zatčen a zdůraznil, že ministerský předseda bojuje proti íránskému režimu. Mezinárodní trestní soud na izraelského premiéra vydal zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Frůvertové.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, ráno a dopoledne v jižní polovině území ještě polojasno, přes den ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, jinak mezi 18 až 23.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D35 se srazil náklaďák s osobákem ve směru na Hradec Králové na 263,5 kilometru a bouralo se taky na silnici číslo 37 na trase od Hradce do Pardubic u obce Hrobice na 38 kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Slyšeli jste, přátelé, v Hrobicích opatrně, jak to není poslední místo, kudy jedete, jeďte opatrně. Marilyn Manson, Sweet Dreams, právě teď.

0: Marilyn Manson, Sweet Dreams, sladký sny v 7 hodin 36 minut. No, sladký sny, to je něco, co se vám rozhodně může stát, pokud se trošku připijete a nebudete úplně fresh. Pojďme se podívat na vaše další zážitky. Martin píše, bylo mi cirka 17 a měli jsme hasičskou výročku. Znáte to? Hasiči prostě chlastají jak zvířata. No já, mladej a blbej, tak jsem si řekl ještě s pár dalšíma kamarádama v mém věku, že jim půjdeme pomoct připravovat, což bylo třeba 2 hodiny před začátkem. Jen co jsme tam přišli, tak jsme začali. Padly tam nějaký sladký čůča a pár piv a pro někoho, jako jsem byl já, kdo pořádně nikdy nepil, to byla konečná. Začala schůze, tu jsem pak nějak přetrpěl a kolem 8. večer jsem odcházel potají domů. Bydlím kilometr od hasičárny a jel jsem na kole. Jediné, co si z té cesty pamatuju, je, jak jsem málem sundal nějakýho chodce a pak jsem přijel k nám před barák a chtěl jsem jak frajer seskočit, ale samozřejmě to nevyšlo a já skončil na zdi a kolo před sebe. No, naši nebyli doma, ale mě se tak strašně motala hlava, že jsem nemohl usnout a zvracel jsem snad celou noc. Když přijeli naši z koncertu, na kterým byli, tak mě nečekalo moc porozumění. Člověče, kdo se rozhodne chystat s hasičema? Pít s hasičema?
1: Jo. Je... Hasiči piju. Mě teď vyprávěli kluci z Foodfestu, že se jim tam loni ožrali hasiči úplně pod obraz.
0: No, tak oni umějí hasit, že za to umějí vzít prostě.
1: Že umějí asi to uhasit žízeň.
0: Nejenom oheň, ale i žízeň. Ano. Takže takovýhle zážitky rozhodně, jo, a v 17, no, to sedí. Máš něco, co k tomu chceš říct?
1: Tady ještě můžem vzít komentář Matese. V 15 na místní zábavě v kulturáku nějaký víno, pivo, zelená vodka. Ráno jsem měl v okno a gatě celý od nějaký červený barvy. Tak jsem se šel mrknout na náměstí a po celý ploše, včetně schodů k divadlu pomalovaný křídou, a pak mě doteklo, že si večer vždycky někam lehnul a kolem něj udělal obrys.
0: Co?
1: Že si večer jako lehali a dělali křídou jako v obrysy, takže přišel domů asi celý
0: odkříž. Bylo 20 mrtvol.
1: Nevím, no, těžko říct.
0: No tak přátelé, pijte s mírou, na další komenty se mrknem zase za chvíli. Dáme si taky Miloše do Doležala, Vítr a mrák.

0: Placebo, The Bitter End v 7 hodin a 48 minut na Rock Rádiu. Bitter End znamená hořký konec. No, nám se blíží 8. hodina, ale to rozhodně žádný hořký konec neznamená. Naopak to je takový zakončení, který smrdí benzínem a motorkama a Marcelem.
1: Brum, brum, brum, brum.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: S motokecama jsme se letos podívali na závodní okruhy, ovály, narely do nebes a vleže na vodu. To zařídili borci a babi z Hydro GP. Dnes se vydáme opět na hladinu, leč ve stoje. Řeči o jetsurfu, jedné z nejmladších motorizovaných disciplín světa. Tenhle sport je ryze českým vynálezem, ale za 24 let existence měl takovou dynamiku a progres, že se rozšířil po celém světě. A to sebou nese i závody mistrovství světa. Na ten nejbližší vás pozve vítěz prvního letošního klání Standa Kohout.
4: Ahoj, tady Standa Kohout. Chtěl bych vás pozvat na letošní druhý závod mistrovství světa v jetsurfech, který se opět po 10 letech koná v Praze na Hostivarské přehradě 24. až 26. července. Pojede se tu kategorie Elite Man, Elite Woman, Masters Man, Masters Woman, Electric Challenge a Junioři. Tak se přijďte podívat a budu se snažit vyhrát opět stejně jako v Turecku.
3: Tak to vidíte, já ani nevěděl, že je v Praze přehrada. Teď už vím, že se tam sjede elita jetsurfu celého světa. Už v pátek se na Hostivaři můžete podívat na kvaldy, sobota a neděle je od rána plná rozjížděk. Jestli Standa splní svůj slib a vyhraje, to bude známo v neděli po 16. hodině. Více informací na www.motosurfworldcup.com.
2: Rock Radio Motokeci. Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rokra.

0: prezident Donald Trump. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 setin na vítěze.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno, ještě dopoledne v jižní polovině území polojasno nebo skoro jasno. Přes den se na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky. Až večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 23.
2: No a aby vám to nebylo líto, že tady dlouho nebyla žádná pranostika, tak ta dnešní zní na proroka Daniele nalije i do mandele. Aha, tak to není tak vtipný, tak se omlouvám.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D35 se bouralo ve směru na Hradec Králové na 263,5 kilometru, srazil se tam náklaďák s osobákem a od rána se řeší taky nehoda na D1 ve směru na Prahu na 127. kilometru.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
4: Tak už bylo hodně unavenej, takový zbor polomrtvej, zdechlej Fredek přejetý na silnici. Dobré ráno, čumáci!
2: Úspěšné dodržování pitného režimu vám přeje unavený Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
2: Dobré ráno, necelých 5 minut po 8. Ježíš, nestíháme, máme zpoždění. Přátelé, 2 lístky na Magmafest budeme rozdávat už po 8:30 do Jihlavy na 14. a 15. srpna.
4: Ano, pište si na Messenger, Facebook, Instagram, připište telefonní čísla, zvedejte po 8:30 mobil.
2: Přesně tak, a protože tady padla otázka, co to je Mandel. Prosím tě, to je Nelson Mandel, že jo?
4: To znám, toho pána.
2: Z jižní Afriky.
4: Ale proč by měl lejt zrovna něco do krku Daniela, nebo ona jemu, nebo co? Já jsem to
2: nepochopila. Je ten Daniel, svatý Daniel. Ne, prostě Mandel je, byl v zemědělství se skupení 15 snopů obilí. Přičemž snop obilí tvořili 3 až 4 hrstě obilí.
4: Tak to jsem se vlastně něco dozvěděla tady v rokovém rozjezdu. Doufám, že i naši posluchači, kteří netušili, co je to Mandel, už to teďka vědí.
0: Já mám ráda Mandele v hořký čokoládě, to jsou moc dobrý.
2: To mám vlastně taky rád, že jo, mandelové těsto a tak.
4: Jo, vynikající, mandele máme rádi všichni, teď se na to káple, Zuzi, děkujeme.
2: Tak přátelé, ať jdete kamkoliv, jděte třeba do Mandele. Aleš Brichta, Barák na odstřel.
1: Rock Radio.

0: Van Halen a jejich sny Dreams ve 8:15 na Rock Rádiu. Dneska se bavíme v rokovém rozjezdu o tom, jaký bylo vaše poprvé, když jste se opili. Našel jsem tady tři komentáře a vzkazy, které se týkají rodičů nebo tatínků. Martin píše, když mi bylo 14, žil jsem jenom s otcem a šel jsem s kamarádama posedět, kamarádi se táty strašně báli, já se ožral do němoty a jak se kluci báli táty, tak mě přivedli k baráku, opřeli o dveře, zazvonili a utekli. Když táta otevřel, spadnul jsem dovnitř a on mi jenom nakopal nohy dovnitř, aby zavřel a šel zase spát. Mm-hmm. Tomu říkám naprosto nejlepší rodičovská péče.
1: No jo, teda.
0: Milan píše, 14 let, Silvestr, vzbudil jsem se sice doma, ale blil jsem celý den. Táta říkal, že mě našel viset přes branku na zahradu. To by asi vysvětlovalo ty pomačkaný žebra. Od té doby je mi na zvracení, když vidím flašku rumu z Božkova. Tak rum z Božkova je z brambor, no, to je jasný. A ještě píše Jenda tady, jo, absint. Nepoznal jsem svýho tátu, když jsem si ho stopnul v autě jako cizího na domluveném srazu, že mě odveze z akce. Prej, pane, nevemete mě do Pardubic.
1: Ty kráso.
0: Stalo se vám někdy, že jste nepoznali vlastní rodiče.
1: To je docela dobrý, no. Jakub mě ještě taky docela pobavil, že v 15 letech na konci základky kombinace cca 12 druhů tvrdýho a piva. Domů mě nejdřív vtáhli tři spolužáci, pak jim pomohl táta jednoho z nich, doma mi dala máma fouknout a měl jsem 3,9 promile.
0: No, to už je taková vstupenka na záchytku.
1: Prej
0: skoro,
1: se z toho dostával 3 dny a dneska pije s rozumem, že jakmile cítím ravenčení v prstech, tak končí.
0: Tak smrt. Hmm? Takže děkujeme, další komentáře zase za chvíli a teď si dáme píseň, ve který se zpívá Hold the Line, neboli Udrž to, drž tu čáru, drž tu lineu, touto na Rock Rádiu, tak to je pro všechny, co to vydrželi být do dneška.

0: Battle Beast na Rock Rádiu. Here we are, 8 hodin 24 minut. Jak víme, alkohol z nás dělá hezčí lidi a spojuje, jak nám píše třeba Petra. Ta se opila kolem 14 u souseda jedním pivem, to byla nuda, a pak píše, ale když mi bylo 22, sestra měla rozlučku se Svobodou, takzvanou svíci s budoucím manželem, jenže se brzo vytratili a někdo ty zásoby dopít musel. Takže jsem se zřídila brutálním způsobem a blila celou noc. Měla jsem tam sebou kamaráda, toho jsme opili taky, a to je skoro abstinent, a následně zvracel se mnou do jednoho záchůdku. To byla taková romantika, že jsme se nakonec vzali a máme spolu dvě děti.
1: No vidíš to, tak to je dobrý start do života. Vlastně si vyzkoušeli hned to nejhorší a pak už to šlo jenom hore.
0: Víď? Co ty, Zuzko, na to, ty, když jsem to čet, tak se z tebe stal Vietnamec, tady úplně ty oči.
2: Ne, nemusím představit s někým zvracet do společného záchodu, ty jo, je to fakt romantický.
0: Já si myslím, že to je skvělý.
1: A zvraceli oba zároveň, jo?
0: No.
1: Jo.
0: Hele, já jsem to třeba zažil vlastně se svou bejvalou manželkou, ještě když jsme nebyli svoji, tak takhle jedna romantika jako dopadla, no. To bylo fakt jako super, že jsme pak tam klečeli u toho záchoda spolu.
1: Oba jste tam,
0: oba,
1: fakt,
0: na jednou bylo stereo krásný.
1: Tak to se mi za celý život nepovedlo, takhle s někým zvracet stereo. To je docela zajímavý zážitek.
0: Hele, já myslím, že teď to máme třeba v kvadrofoním provedení, protože jestli nás některý posluchači poslouchají teď a u toho snídají, tak si myslím, že to dopadá taky.
2: A
0: teď.
2: Já to přesně takhle mám, že když někoho vidím zvracet, tak pak zvracím taky. Takže...
0: Fakt?
2: Jo, jo.
0: No, tak to někdy využiju. To se těšíme na naše rokový narozeniny.
2: Ano.
0: Tam si to užijeme. No nic, za chvíli další komentáře a tak dál. Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná, třeba.

0: Rybičky 48, zamilovaný, nešťastná, dospívaly minutu a půl po půl devátý. Protože za půl hodinky bude 9, tak je nejvyšší čas se podívat, jaký jsou novinky ve sportu, samozřejmě se Zuzkou.
1: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Sport.
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé. Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak krosu. Krejčí v americkém Oklahoma City, kde se za 2 roky pojede o olympijské medaile, ztratil 16 setin na vítěze. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Frůvertové. A fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem.
1: Rock Radio, doprava.
2: Pozor si dejte, na D1 ve směru na Prahu na 196. kilometru narazil auto do svodidel. Na D3 se bouralo ve směru na České Budějovice na 111. kilometru. Na D35 se bouralo ve směru na Hradec Králové na 263. kilometru a v Praze pozor na Barandovském mostě. Máme tam hlášenou nehodu a neprůjezdný střední jízdní pruh.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Lion, úplně jsem dostal chuť na tu čokoládovou tyčinku.
2: Já jsem, to bude angličtinárka.
0: A to je ve Francii, ne Lion? No nic.
2: A já jsem to řekla anglicky.
0: Tak si radši pojďme dát Halloweeny. A tale that wasn't right.

0: To je hodně vysoký.
1: Jsem ráno uvažovala o tom, že bych vůbec nedorazila.
0: A nepovedlo se ti to, nepovedlo víš? Co se stalo, že se ti to takhle pokazilo?
1: Hlo se ve mně svědomí, že vás tady nemůžu nechat, moji chráněnou dílnu milovanou.
0: Jo, počkej, taky to škrundání ráno bylo svědomí, jo?
1: Jo.
0: Takhle to zní.
1: Každopádně, že... přátelé, teď je ten moment, je to tu.
0: Řekneš to, nebo... Já jsem ti udělal intro.
1: Jsi udělal, jsi moc hezkej, teda hodnej. Jsiš moc, on zavraje úpad podsu, jsiš moc hezký a hodnej. A my právě pro jedno hezký hodního člověka máme dva lístky na Magma Fest, takže kdo se po ně napsal, zvedejte
0: pokud. Tak tohle je těžký dneska. Jako nemáme úplně v popisu práce se odbourávat tady navzájem, ale teď se to nějak nepovedlo. Tak každopádně Magma Fest 14. 15. fanfiku v Jihlavě, ty vstupy,
1: jsi co tam, hezký.
0: Jo, co tam budeš uvádět ty kapely, to bude podobně dlouhý, tak tam budeš 10 minut smát a pak řekneš panoptiku.
1: Přesně, tak jak to bude probíhat, takže zvedejte mobil.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Mám barák děravej, mě do post.

0: 8 hodin 42 minut jsme zpátky a náš telefon dneska volal nebo volá do Kardašovy Řečice, kde je Mirka na drátě. Dobré ráno přejeme.
1: Ahoj, taky přeju.
2: Dobré ránko.
0: My tě zdravíme, gratulujeme, Magma Fest v Jihlavě je tvůj, tam se můžeš s Anabel setkat osobně, můžete si udělat fotku, nebo si popovídat, nebo se spolu třeba 10 minut zaspat, co bude štít.
1: Moc
2: se těším. Já ti řeknu něco přiblblýho a můžeme se spolu zasmát. Honza je na to zvyklý.
0: Jo, jo.
1: Řekneme si spolu něco.
0: Tak. Prosím tě, zeptám se tě na jednu věc, už jsi někdy byla na Magma Festu?
1: Na Magma Festu jsem ještě nebyla, takže to bude moje premiéra.
2: Je to skvělý festival, je tam úplně boží atmosféra. Doufám, že nám vyjde i počasí, protože teď hrozí nějakýma děsnýma ochlazeníma, že má být asi -300, takže...
0: Bude sněžit?
2: Přesně, že bude sníh, kroupy, déšť a tak, takže to doufám, že nás nezastihne.
1: Přinejším plastinky.
0: Tak. No, spíš liže a brusle. Prosím tě, Mirko, koho vezmeš sebou?
1: Já vezmu svýho manžela.
0: Ty máš manžela? A co s manželem takhle děláte přes prázdniny?
1: No tak přes prázdniny teď hodně pracujeme na baráčku, doděláváme zahradu, rekonstruujeme ještě, teď už začínáme dělat plot, terasu už máme natřenou po druhý, takže ještě je tam toho dost, ale už pomalu se to nějak blíží, že už ta zahrada bude vypadat. No,
0: počkej, a když říkáš, jako děláme, malujeme, tak tím myslíš, jako že manžel lítá a ty šviháš bičem nebo mu pomáháš?
1: Já pomáhám. On hlavně lítá a spíš někdy švihá spíš von, že pojď dělat tohle, pojď mi pomoct.
0: To je stejně zajímavý, Anabel, že jsme se zase trefili k někomu, kdo má barák, víte, jako prachy.
2: Jako vždycky milionáři, my zásadně vybíráme lístky pro milionáře.
1: No to právě nevím teda.
2: Ne, vždycky mám vilu, stavím si bazénami, protože tady v tom jedna kákáčku v podnájmu, viď.
0: Parkuju ve svým 3-metrovým bazénu, parkuju svýho medvěda, že jo? A mý sluhové nosejí drinky k bazénu a tak. No nic, Mirko, no prosím tě, ještě nám řekni, jenom máš představu, co tam je za kapely, těšíš se na někoho konkrétně?
1: Jo, těším se určitě na Rybičky, na Škvory i na Dimitry se těším. A s manželem taky ty Tramtumberky tam jsou, myslím, jsem koukala.
2: Jsou, no, klusí, ano.
1: A my tady tu ten typ téhle hudby máme rádi, takže věřím, že si to určitě užijeme.
2: To si užijete, je to tam nabitý. A pojedete tam spát, nebo budete jezdit domů? Jak to máte vymyšlený?
1: No, teprve asi vyřešíme, ale já si myslím, že možná tam budeme spát někde.
2: No, takže to budete mít zároveň jako takovou dovču utužovací s manželem, tak. To je krásný. No, tak si to moc užijte, klidně nám pak pošlete nějaký fotečky, videa a tak dále.
1: Pošleme, super, děkuju moc.
2: Měj se krásně, hezký den, papa.
1: Ahoj.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: No a teď, Anabel, jestli dovolíš, já bych ti dal hrábě.
2: Co teda nedovolím?

0: Dwight od Parkway Drive dohrálo 10 minut, už skoro 9 minut před 9. Pojďme uzavřít dnešní téma, když je ten Mezinárodní den pití alkoholu v tom správném věku. Pavel píše hezký zážitek s pitím. Jednou na Velikonoce věk si radši nechám pro sebe. Už jsem byl doma, udělalo se mi nevolno, tak jsem vyběhl na balkon se vypráznit a co čert nechtěl, zábradlí mi bylo nízké a já letěl opilým pádem asi 3 metry. Naštěstí jsem trefil kousek trávníku. Tam jsem následně usnul, od té doby se Velikonoc nezúčastním.
1: Jaj, Velikonoce bývají krušní, to je pravda.
0: No ale vypadnu z balkónu?
1: To je hned, tak hlavně, že se mu nic nestalo, je mu hodně.
0: Říkáš, že se ti to taky stalo někdy občas.
1: Je mu něco, je mu hodně.
0: A ještě zajímavý zážitek tady má Míša. Celkově mě docela zaujalo, že spousta z vás psala, že rodiče vám dávali alkoholu líznout, nebo jste se tak vždycky nachomejtli ve velice brzkém věku.
1: Prostě, kde to začínáme hned od kolítky.
0: Víď, přesně, po porodu hned první, když tam prdli na zdraví. Když jsem byla malá, děda nám o prázdninách dával každé ráno panáka slivovice takzvaně na červa. Když byla malá, od dědy, na
1: buď
0: červa.
1: V pohodě, moje babička nám dávala takzvanou alpu na cukr, což byl cukr namočený v Alpě.
0: Pochev, fuj.
1: Prej to je na zdraví. Zpětně si říkám, váži, nám tohle dávala. Nechtěla nás otrávit.
0: No fujky. Nicméně pokračujeme. Ve 13 letech jsem machrovala před kámoškou, že slivovice je v pohodě, že to nic nedělá. Šlo hlasem půl litříku taťkovi a šlo se ven. Nenapadlo nás nic lepšího, než závodit, kdo dá víc sloků najednou. Domů jsem se doplazila, tam mi máma pěkně po domácku vypláchla žaludek teplou vodou a druhý den hurá do školy. Blbě mi bylo snad ještě týden, od té doby si čuchnu ke kořalce a zvedá se mi kufr.
1: To máme stejný. Já taky nepiju od té doby, co jsem měla tu otravu, co jsem se plazila od táboráku na diskošku.
0: Tak přátelé, děkujeme za spoustu krásných vzkazů, většinou to vždycky bylo v brzkém věku a pak to končilo nějakým hromadným vrháním šavlí a nějakých vodotrysků a podobných jako vyprazňovacích rituálů. Pokud se chcete pobavit, tak si přečtěte další vzkazy a komentáře pod naším příspěvkem a my jdeme na poslední muziku. Bryan Adams, Summer of 69, my se dneska loučíme. Hezký ráno.
1: Mějte se krásně, opáčík, slimáčík.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne, blíží se 9:00, jsou tu další zprávy. 5 odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost, a to kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Až o koruny zdražila místy paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia tvrdí, že vláda by měla být připravena regulaci znovu zavést. Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Slavná šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Maďara stát se prezidentkou země. Premiér 49-leté nepolitičce funkci hlavy státu nabídl poté, co dosavadní maďarský prezident na konci minulého týdne podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Frůvertové. Rock Radio. Počasí. Dnes bude většinou oblačno, dopoledne ještě v jižní polovině území skoro jasno, přes den se na severu a severovýchodě místy vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost i srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D8 si dejte pozor, pokud jedete ve směru na Ústí nad Labem, na 10. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Další nehoda se řeší na D48 ve směru na Olomouc na 31. kilometru a auto do svodí

Legendární ZZ Top na Rock Rádiu, 9 hodin a 20 minut. Tady jsme u těch legend, tak já mám tady zase dneska tipy na alba, který byste si mohli poslechnout v rámci jejich výročí, a dneska to budou teda topovky. A když jsme právě u těch legend jako ZZ Top, tak bych rád připomněl vydání alba v roce 1971, tedy konkrétně 21. a to Black Sabbath pustili do světa třetí album Master of Reality. Tak tuhle tu desku si můžete dneska poslechnout a připomenout, já ji mám na vinilu, hraje krásně a krásně se poslouchá. Je to taková ta třetí deska z té první série, protože pak už volume 4 trošku zní jinak než ty první tři alba, takže nádherná deska, pokud jste ještě mladoši neslyšeli, tak určitě hoďte na Gramec nebo do CD, nebo kde to posloucháte dneska, všude možně, nevím, tak ale poslechněte si ji, protože to je základní kámen stavební historie rockový. Takže tuhle tu desku vám můžu doporučit, stejně tak v podstatě to, o čem jsem mluvil, tak představuje i pro novější generaci album, který vyšlo v tento den v roce 1987, a je to Appetite for Destruction a samozřejmě Guns N' Roses. Tak tahle ta deska taky dneska slaví výročí, tak ji taky dneska můžete hodit na Gramec nebo do CD přehrávače, protože k ní patří úplně stejný atributy jako k Master of Reality, ale zase pro jinou generaci. Tak toliko doporučení alb na dnešní den a teď muzika, která nás čeká za chvíli. Linkin Park, dáme si Seven a taky Nightwish. Rock Radio.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Tak teď jsem chtěl říct, že to byl Marko Jetela a Tarja, ale pak jsem si uvědomil, že to patří k Nightwish, ale oni tuhle tu píseň hrají v rámci svého koncertního setu společného turné, který odjeli, a tak mi to tak přišlo na mysl, protože samozřejmě v jejich podání ta píseň zní víc jako Nightwish, než v té podobě, ve které současná sestava Nightwish hraje. Tak mi to tak jako přišlo na paměť, že vlastně tohle je ta původní verze. No nic, jdeme od Nightwish, 9 hodin 37 minut a my jsme na festivalu Masters of Rock vyhlásili, že s námi můžete oslavit narozeniny, a to konkrétně 7. listopadu, 18. narozeniny Rock Rádia, ba co víc, dokonce se přesouváme na Moravu do Zlína, a to konkrétně do haly Datart, kde to všechno spustíme, odstartujeme a vy si budete moct vychutnat zase 3 kapely, které znáte z našeho vysílání, který zatím neuvedeme, odtajníme je brzo, ale vy už můžete podle image a identifikace na našich webových stránkách a na sociálních sítích hledat indicie, kterýže 3 kapely by to mohly být. Samozřejmě se přesouváme z Plzně, kde leta letoucí narozeniny Rock Rádia slavený byly, ale přesouváme se na Moravu, protože spousta z vás nám psala, že z Moravy to máte daleko a že byste taky rádi oslavili narozeniny Rock Rádia, tak tentokrát vyjdeme vstříc vám, posluchačům z Moravy, no a ty ostatní z Čech a z západních Čech budou muset prostě dorazit do Zlína, pokud s námi budou chtít bejt. No a co se týká lupenů, tak ty už si teď můžete koupit ve slušný partii na webu rokovýradio.cz za 590 korun a to za zvýhodněnou cenu až do 31.7. Takže pokud ještě nejste zaregistrovaný ve slušný partě, tak se zaregistrujte a můžete mít lupen za tuhle tu cenu. Toliko k narozeninám, teď si pojďme dát Europe, dáme si Slashe a nebo taky Smash Mouth. No a máme pro vás i kulturní tipy, abyste věděli, co se bude dít o víkendu a kam byste mohli vyrazit. Tak si na to počkejte, za chvíli se to dozvíte.

0: Rádio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Prorok Rádio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. Ovšem ostatní je dokonalé.
3: Rock Radio.

0: Společnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezký den přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu NATO, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruchtwirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne. Rock Radio. Počasí.
1: Jak bude dneska?

0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Kamil Dráb vám přeje hezký úterý 21. července, máme 4 minuty po 10. hodině a rozpoutáváme další 60-minutovku rokovýho dopoledne. Samozřejmě se spoustou muziky dáme si Honzu Křížka, Toma Pettyho, Bad Wolves a právě teď na úvod týhletý hodinky No Fear a Rasmus, což je píseň, která zazněla i v rámci jejich setu pátečního na Masters of Rock. A já jsem byl strašně překvapený, že ji hodili hned na třetí pozici, protože už je to takový standardní klišé, že kapely ty nejlepší písně, ty nejznámější dávají nakonec. A byl jsem mile překvapený právě v playlistu Rasmus, že zazněla hned jako třetí, že se s tím jakoby nepáraj a že tam hned dávají ty pecky, což je skvělý, protože spousta kapel, který třeba nemají tolik hitů, tak pro lidi potom, který tu kapelu moc neznají, tak vlastně se chytnou až poslední 3-4 písně, nebo možná 2 i kolikrát jenom. Ale takhle, když je to pěkně rozředěné do celého setu, tak je to velice příjemný. Takže palec nahoru za Rasmus a teď si je pojďme dát. No Fear!

Výborný Honza Křížek, Světlem do tmy, skladba z roku 2024 z jeho trojky. Hlas Honzy Křížka můžete znát samozřejmě z Volčok Ice a skladby Raidit, anebo taky způsobení v kapele Blue Effect. Nicméně Honza Křížek už je teď definitivně na solový dráze a věnuje se jí naplno, protože už 2. října letošního roku vyjde nový album, který se jmenuje Mosty spálím. A už jsou z něj venku nějaký písně a jedna z nich, která vyjde v pátek, který bude mít premiéru, tak se jmenuje Čas se nejde vrátit. A myslím si, že to zní fakt jako naprosto luxusně a pokud takhle bude znít celá deska, tak si myslím, že nás fanoušky Honza určitě potěší. Poslechněte kousek aspoň.

Takhle ukázka úplný novinky Honzy Křížka, Čas nejde vrátit, jak jsem říkal, premiéru bude mít v pátek, kde si budete moct už poslechnout na streamovacích platformách, stejně tak jako třeba na YouTube, kouknout na klip. No a my jedeme dál, za chvíli nás čekají Offspring, dáme si Bon Jovi, anebo taky Panoptiko.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Tak tohle byly Fate No More, který jsme si na Rock Radio dali 5 minut před 10:45, ještě s kytaristou Jimem Martinem, samozřejmě s kytaristou, který s Fate No More natočil ty dvě zásadní alba, jednu ukázku právě z desky The Little Things z roku 1989 jsme teď slyšeli a samozřejmě k tomu patří album Angel Dust z roku 1992. Tak tam Jim Martin je podepsaný, dneska slaví 65. narozeniny. Málo se ví, že San Francisco začínal po boku Cliffa Burtona, tedy basáka Metallica, který je zase podepsaný pod těmi prvními třemi zásadními alby v diskografii Metallica. Netřeba představovat tuhletu ikonu a společně tvořili dokonce v jejich tvorbě kapely, kterou najdete úplně pohodlně na YouTube. Je tam záznam z takového jejich školního vystoupení s kapelou Agents of Misfortune. A ten záznam je teda šílený, co se týká kvality, ale aspoň je tam vidět ten prvopočátek těch dvou hudebníků, který spolu začínali a který spolu tvořili. A dokonce v jednom úseku, v jedné skladbě se objevuje i fragment písně nebo riff písně For Whom the Bell Tolls, kterou potom Metallica později udělala na album Ride Lightning z roku 1984. Já vám ten záznam pustím, je to fakt jako šílená kvalita, ale je tam rozpoznatelný ten riff, abyste slyšeli, že Cliff Burton už měl dávno tyhle ty věci připravený, který potom později použil v Metallice, tak si to pojďme poslechnout.

Tak tohle to už bylo dávno předtím. Jak jsem říkal, můžete si to najít na YouTube a poslechnout si, je to asi 15-minutový záznam, tak si to můžete poslechnout a podívat se na to, jak tyhle ty dva spolu fungovaly. Nicméně, jak říkám, Jim Martin dneska slaví 65. narozeniny, tak mu přeju všechno nejlepší a pojďme si dát AC/DC, Amarant, anebo taky Arakainy.

0: Rock. Rock Radio. Radio. Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší. O víkendu se oteplí. Na jihu Tchaj-wanu dnes začaly vykopávky, jejímž cílem je nalézt pozůstatky japonských vojáků, kteří zahynuli za druhé světové války při potopení transportní lodi americkými silami. Pátrání probíhá poprvé po půl století a je součástí japonského programu na vyhledávání válečných obětí. No a belgický cyklista Evan Poul zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou a pokusí se snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ojedinělé možnost i přeháněk a teploty ty by se dnes měly pohybovat mezi 19 až 25 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Začneme ve Zlíně v ulici Masarykova. Nehoda 3 osobních aut, která tam překáží v provozu, na místě je policie, která nehodu šetří, tak počítejte s omezením a malým zdržením. A Masarykova, věřte tomu nebo ne, v Ústí nad Labem taktéž nehoda. 2 osobní auta se tam srazily, taky to překáží v provozu, šetří se to tam. Takže 2 Masarykovky, jednak ve Zlíně a jednak v Ústí nad Labem, dávejte si tam pozor. Jinak to vypadá celkem v pohodě a v klidu, tak jezděte dál opatrně.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Máme tady elektrický oběd, tedy muziku, kterou budete vybírat v příštích 60 nebo necelých 60 minutách. Vy a to prostřednictvím Facebooku, kam můžete napsat do zpráv a nebo na e-mail obed@rockoviradio.cz. Nechám to na vás, s vámi je Kamil, váš šéfkuchař a budu vám servírovat vaše oblíbené hudební pochutiny. Ta první tady ode mě a dneska zaspomínáme na rok 1988. Zrovna minulý týden jsem si koupil vinyl kapely Scorpions právě s tímhle albem a pozice číslo 2 patří skladbě Rhythm of Love. Ale to je potřeba dodat, je tady ale, protože tahle verze je z roku 2011 alba Come Black.

Rozjeli jsme dnešní elektrický oběd, tohle byli Škorpíci a teď už pojďme na vaše přání. Ahoj, zahraj prosím tě Láďu Křížka s Taniou. Děkuji, napsal Kuba.

Green Day je na Rock Radio v elektrickém obědě, muzika podle vašich chutí a přání, a tuhle tu skladbu si přála slyšet Bára. Další přání je od Romana, který napsal, že by chtěl v dnešním elektrickém obědě slyšet něco z nový desky od Foo Fighters. Tak Romane, já pouštím za mě tu nejlepší píseň, kterou Foo Fighters na svým albu mají, a ta se jmenuje Window.

Monument rockový historie No More Tears, skladba Ozzyho Osborna, která zazněla v elektrickém obědě, stejně tak jako třeba Bohemian Rhapsody nebo další, tak tohle to je prostě něco neskutečného. Zítra to bude rok, co nás Ozzy Osborn opustil. Přesně si pamatuju ten okamžik, co jsem dělal, když jsem se tu zprávu dozvěděl. Jinak tahle ta píseň byla samozřejmě na přání a to od Hanky, která to chtěla slyšet, a dá se předpokládat, že zazní naživo na Rock Castlu, protože právě na tomhle festivalu v Moravském Krumlově vystoupí Zakk Wylde se svými Black Label Society a ten standardně tuhletu skladbu v playlistu má, takže si ji poslechnete, pokud dorazíte na Rock Castle od toho nejpovolanějšího v současné době, který už po Ozzym, který není mezi námi, ji může prezentovat, a jak víte, tak Zakk Wylde zpívá velice podobně jako Ozzy a jeho interpretace téhle skladby je naprosto luxusní, takže jestli jste ji neměli možnost slyšet někdy s Ozzym, tak máte možnost aspoň v této variantě, v té nejbližší tomu, co Ozzy se Zakkem společně hráli. No ale ještě můžu dodat, že my se vlastně zítra budeme s Jirkou Daronem bavit o Rock Castlu, o festivalu, který proběhne v Moravském Krumlově, tak jestli se chcete dozvědět více podrobností, tak určitě leďte Rock Radio mezi 9 a 10 hodinou a dozvíte se všechno zásadní. No a teď už pojďme k dalšímu přání. Kdo nám to píše tady? Někdo, kdo se nepodepsal, ale píše, že by chtěl nechat zahrát Katapult Nebreč, kdyby za to stál. Chtěl bych prosím slyšet Oldu v dnešním elektrickém obědě. Tak si pojďme Oldu dát.

Čím víc dneska člověk poslouchá ty AI šmejdy, který dělají muziku na základě toho, že použijou to, co už bylo zpracované a za 5 vteřin to prostě vybuknou ven a někam to pověsí, tak si váží takovýhle skladby a takovýhle muziky, která vznikala rok 1984 The Price a Twisted Sister z jejich alba Stay Hungry, z toho slavného alba. A jak říkám prostě, no, ta nedokonalost a taková ta špína rockerská, která z té skladby jde, tak to je dneska už pomalu ceněný artikl, protože když slyšíte, jak je to všechno dneska technický a digitální, tak je to až, nechci říct, teď máme oběd, že jo, tak nechci říct blití, ale ono to tak prostě je, no. Tak Twisted Sister, Roman zařídil tuhletu muziku. Další přání tady mám. A kde to mám? Tady. Dobrý den, pro zastupující paní vedoucí bych prosil zahrát Keks, děkuji. Tak Keks si dáme, ne úplně přesně tu píseň, kterou tady píšeš, ale vybral jsem jinou, kterou máme k dispozici, a to je píseň Průvan, tak doufám, že udělá radost taky.

Dali jsme si Stony na Rock Rádiu, rok 1997, Anybody See My Baby, píseň, která se stala předmětem soudních sporů, nakonec se to všechno vyřešilo a ukázalo se, že i občas legendy Rolling Stones můžou šlápnout vedle a občas si někde vypučit od někoho. Zatím se to dělo obráceně pouze. Rolling Stones a tuhle tu píseň jsme si dali díky Sandře a další píseň je od, nebo respektive takhle, to přání zní: zdravíme, maká v lese a rádi bychom uvítali osvěžení v podobě škvoru Mí slzy neuvidíš. S pozdravem Štofy a Vojtis. A já k tomu přihodím ještě jedno přání. Ahoj, mohl bych poprosit, zahrál bys něco pro nás, co sedíme od rána v traktoru, ať nám to ježdění do noci jde od ruky. Výběr nechám na tobě, děkujeme. Takže to spojíme dohromady a pojďme si dát škvor.

Tak tohle je Bruce Dickinson. Jeho balady, ty jsou skvělý, možná, že tahle vám mohla uniknout, protože z roku 2005 z alba Tyranny of Souls, což je takový polozapomenutý album, Bruce se mu moc nevěnoval a právě na něm je i skladba Navigate the Seas of the Sun, kterou jsme teď slyšeli, a chtěl něco od Bruce Dickinsona, něco volnějšího a pomalejšího slyšet Standa, tak já jsem vybral tenhle ten klenot trošku utajený. Třeba jsem vám dal zase novej tip na muziku. No a teď se pojďme věnovat dalšímu a asi poslednímu přání, protože tady mám vzkaz. Ahoj, můžu pro zvednutí nálady poprosit o Bismarck od Sabatonu. Děkuji, Martina. A já k tomu ještě přihodím přání. Ahoj, prosím o zahrání nějaké pecky od Sabatonu pro příjemnější pracovní den, napsal Martin. Takže Martina a Martin píšou si o Sabatony, je to poslední přání. Příště zkuste třeba zítra, nebo pozítří, nebo kdykoliv jindy, nebo rok na přání na vás, na který se nedostalo, protože těch vzkazů byla strašná spousta. Bohužel, ta 60-minutovka není nafukovací. Takže Kamil se s vámi loučí, já vám přeju hezký úterý, pouštím Sabatony, no a po 12. hodině už se na vás těší Dan s rokovým Orazem.

to byly Aerosmith a jejich Crying. Já se ještě vrátím k tomu Marilyn Mansonovi, jak jsem na něm byl na Master of Rock. Tak vlastně to bylo po čtvrtý a za mě to byl nejlepší koncert, protože byl venku, měl to jednu atmosféru a fakt to koncert byl geniální. A říkám, tak dobrý, máme tam přístup jako rockový rádio, napíšu Nikče, jestli mě třeba vezme do backstage, že bych se s ním vyfotil. No a Nikčeně pak jsem ji tam potkal a říká mi, hele, on vlastně má takový, jakože v rideru, jako v podmínkách, že nechce nikde mít žádný lidi, nedělá rozhovory a on přijel tím autobusem, vykoukl a tam nesmí být nikdo v té backstage, aby ho nikdo viděl. Takže on chtěl vylíst, viděl tam nějakého člověka, tak se vrátil zpátky do autobusu. Musel najet kamiony a udělali mu takovou uličku, aby vlítl do té backstage. A to stejný měl, když nastupoval na to pódium, že prostě má rád takovýhle svý soukromí. Což je úle tyhle ty slavní lidi, to asi tak mají. On ještě v té hlavě, jak je to nemám úplně v pořádku. Víme, jak je švihlej, takže asi nevyhledává lidi, novináře a podobně. Ale koncert byl geniální. Čím je starší, tím je ještě přijde, že lepší. A já vám pustím nějakou hudbu zase a mám tady pecku. Za chvilku bude 13. století a karneval a pak bude The Police.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

a nám dohráli hymn. Já nevím, jste si všimli, tak naše rádio letos bude slavit 18 let a my se z Plzně, protože minulý rok to bylo v Plzni, tak se přesouváme do Zlína, tam už to moc dobře známe, Zlín je nádherný, nevím, jestli tam už někdo byl z vás nebo nebyl, já už jsem tam párkrát byl a moc se mi líbí to město a my spouštíme právě předprodej a to 7.1. a máme to přes naší slušnou partu, když kouknete na rockovýradio.cz, sedete dolů, tam se stanete slušnou partu, si to potvrdíte, vyplníte tam něco o sobě a můžete mít v předprodeji za 590 korun lístek už teďka a je to do 31.7. a my máme jako tři velký kapely, které tam budou hrát, ale zatím je to tajný, to se dozvíte až později, ale znáte z našeho rádia, hrajeme je, takže budete překvapený. Myslím si, že hodně lidem se trefíme. To jsou takový klasiky osvědčený. Takže na to mrkněte, na slušnou partu a kupte si lístky už teď, ať tam jsme, protože my tam všichni budeme, my tam jedeme celý rádio, takže bude velký mejdán, užijem si to, no trošku si vyhodíme z kopejtka. A já vám pustím další hudbu, třeba Nirvánu, Kiss, Shinedown, anebo Miloš, kdo doležal.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko nemá žádnou zbraň, která by dokázala ničit dalekonosné balistické rakety. Přesto není bez ochrany. Těží totiž ze své polohy uprostřed Evropy. Kryje ho alianční síť radarů, protiraketové americké systémy v Polsku i rozvíjející se systém Arrow v Německu. Mezinárodní fotbalová federace FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa, v němž podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat i srážek. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici na Valech obce Litoměřice nehoda dvou osobních aut. Je překážka na vozovce, projde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A máme minutu po 13. hodině, první hodinu rokovýho vrazu zdanem za sebou. Já jsem teďka rád, jak se ochladilo. Já miluji takový ty noci, kdy je fakt jako příjemně, až vám je občas zima, než když pak máte doma 26, 27 stupňů a nedá se v tom spát, i někdy 30, když je hůř. Takže já jsem večer ještě šel si zavřít okno a říkám, tyjo, jsem tak 10, 11 stupňů snad věku. Fakt normálně mě profukovalo bytem. Je to příjemný, takovýhle léto, já mám rád. A my si pustíme hudbu třeba Vanasovky, Dio, anebo George Harrison.

0: To byly Dio a jejich Rainbow in the Dark z roku 1983. Jelikož jsem tady nebyl od čtvrtka, tak jsem s váma nemohl rozebrat vlastně fotbal, to mistrovství světa, který skončilo, my už odbavovat teďka nebudem, ale já se k tomu ještě vrátím, protože vlastně to, co se stalo ve finále, to ten konec byl pekelný, protože tam se chytli hráči mezi sebou a Leandro Paredes chytl Gaviho, zhodil ho na zem a chtěl mu dát pěstí. Ve finále mistrovství světa tě napadne dát někomu pěstí. To nevidíte i na vesnici, já docela objíždím ty vesnické ligy, já to miluju. Vždycky se podívat na ten prales, jak my říkáme, kdy ty dědové tam hulákají na rozhodčího a nedostaneš prémie a podobně. Oni přitom žádný prémie nemají tady v těch nižších soutěžích. No. Takže tohle jakože se stane na vysoké úrovni, hlavně to teďka FIFA vyšetřuje celý, může dostat nějaký zpětný zákazy, tak on Paredes, jemu už to jedno, jemu asi 34 roku, on když už na příští podle mě už ani nepojede, na to ani formu mít nebude, ani výkonnostně, on už teď tam byl takový do počtu, takže vlastně si jenom ukončil reprezentační kariéru, ale některý ty hráči, třeba ten Molina, co ještě byl předtím, který tam kapitána Rodriho napadl, tak ten ještě mladý a hraje v Atletiku hlavně. Takže ten ještě má dost jako před sebou. No, je to divoký, jsem na to zvědavý, jak to dopadne. V finále bylo hnusný, jak jsem to předpokládal. Španělsko-Argentína, no. Jako Španělé, skvělý mladý tým. Dostali jeden jediný gól, oni co zasloužili samozřejmě. Argentína, škoda, že ten Messi to nedostal. Bohužel, mohlo to mít hezký zakončení. Ten na svý spoluhráče hrdý nebude. No, ale zápas o třetí místo Francie s Anglií, tak tam to byla jiná, jako 4-0 prohrává v poločase Francie, tak to bylo jako unikát a pak to skončí 6-4, je jako úlet, 10 gólů o třetí místo, skvělý zápas. To bylo vizitka tohle mistrovství světa, který bylo letos nejlepší, nebo za poslední roky. A my se budeme podívat na hudbu a já vám pustím třeba Cranberries a Dreams.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

To byly Ugly Kid Joe, Everything About You z roku 1991. A my se půjdeme podívat na Queens of the Stone Age, protože ty teďka vydali před pár dny novou nahrávku nebo novej single, jmenuje se to Easy Street. Pozvali se k tomu Nicky Lane, zpěvačku, a má to schválně takovej syrovej zvuk a nedokonalej. A je to jako schválně. A já vám pustím úryvek, abyste to věděli. Oni zatím nevyhodili datum, kdy vydají nový album, ale tahle ta pecka je docela taková pohodová. Birds.

Takže už se na YouTube můžete poslechnout Queen of the Stone Age, novou písničku Easy Street, kde máte rádi. Je to taková pohodovečka, oddychovka. A my si pustíme další hudbu a já vám musím Brian Adamse, Komunál, Papa Roach, anebo Within Temptation.

0: Rádio, co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutný hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: i...
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké odpoledne přeje David Račák. Do Česka se v pondělí vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Večer přistáli přímo na svých základnách, jeden v Mělníce a druhý v Přerově. Jejich posádky provedly stovky shozů vody. Teplota na antarktické výzkumné stanici Concordia v sobotu 18. července klesla na -84,1 stupně. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 naměřeno méně. Absolutnímu rekordu planety, ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. No a až zhruba 18 hodin po porážce argentinských fotbalistů ve finále mistrovství světa se Španělskem se podělilo své dojmy tahoun šampionů z roku 2022 Lionel Messi. Hrozně to bolí, tahle rána se jen tak nezahojí, napsal na Instagram. Jestli bude v reprezentaci pokračovat, Messi neuvedl.
3: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky, večer bude oblačnost i srážky ubývat, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Na dálnici D11 je porouchané vozidlo, je tam překážka na vozovce, tak čekejte zdržení, jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
3: Rock Radio. Rockovej voraz.
5: A máme 3 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho úrazu s Danem. A já mám pro vás perfektní tip, abyste nemuseli se zdržovat sportkou a sázet jí, že byste se chtěli stát milionáři. Ono stačí napsat k nám do Hradce Králové, my tam máme specialistu, on tam dělá ve správě nemovitostí a on nám pošle 46 milionů. Tenhle ten pán poslal někomu na účet 46 milionů, protože věřil, že si píše s policií a s někým, kdo dělá v České národní bance. Jo, vidíte, jak lidi jsou naivní a pošlou tolik peněz. Pán už asi nebude dělat tuhletu práci, možná, jestli tam budeš nějaký průser, tak se chvilku odpočne i na dovče. A my mu pustíme nějakou hudbu, třeba Motley Crue, Aleše Brichtu, anebo Fall Out Boy.

A to byly Happy O McWeasel, Drunken Sailor. Já miluju tyhle ty irský písničky nebo tyhle ty lidovky předělaný do toho punk roku. Je to skvělý. Nechte se zmást, ale ta kapela ani jako nejsou Irové, Skotové, ani Angláni. Jsou to Slovenci, pochází z Mariboru a oni tyhle ty písničky přespívávají, jsou to takový ty klasický, hospodský, irský. Já to mám rád, to u nás my zase tohle máme, takový ty hospodský, klasický, kabáti, alkohol. No a že zrovna o těch alkoholek, ty jsem taky nachystal za chvilku takovou pecku, protože budu mít alkohol s Petrem Jandou a Pepou Vojtkem Rockeři. Skvělá písnička, skvělá záležitost. Ale ještě předtím bude Metallica, anebo taky Three Doors Down a Kryptonite.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: S motokecama jsme se letos podívali na závodní okruhy, ovály, narely do nebes a vleže na vodu. To zařídili borci a babi z HydroGP. Dnes se vydáme opět na hladinu, leč ve stoje. Řeči o jetsurfu, jedné z nejmladších motorizovaných disciplín světa. Tenhle sport je ryze českým vynálezem, ale za 24 let existence měl takovou dynamiku a progres, že se rozšířil po celém světě. A to sebou nese i závody mistrovství světa. Na ten nejbližší vás pozve vítěz prvního letošního klání Standa Kohout.
2: Ahoj, tady Standa Kohout. Chtěl bych vás pozvat na letošní druhý závod mistrovství světa v jetsurfech, který se opět po 10 letech koná v Praze na Hostivarské přehradě 24. až 26. července. Pojede se tu kategorie Elite Man, Elite Woman, Masters Man, Masters Woman, Electric Challenge a Junioři. Tak se přijďte podívat a budu se snažit vyhrát opět stejně jako v Turecku.
1: Tak to vidíte, já ani nevěděl, že je v Praze přehrada. Teď už vím, že se tam sjede elita jetsurfu celého světa. Už v pátek se na Hostivaři můžete podívat na kvaldy, sobota a neděle je od rána plná rozjížděk. Jestli Standa splní svůj slib a vyhraje, to bude známo v neděli po 16. hodině. Více informací na www.motosurfworldcup.com.
0: Rock Radio Motokeci. Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: To byly Alkehol, Petr Janda a Pepa Vojtek, písnička Rockeři z roku 2017. My tady teda Jandu nevidím nikde, ale vidím tady Kubu.
1: Nazdar, Janda právě byl, on zůstal v té písničce tam zamknutej, takže on nemůže ven. No a ta písnička už skončila, tak já nevím, jestli ho ještě někdy uvidíme.
0: No tak už tak, tady sám se nedá svítit.
1: A myslíš, že budu brát dvojnásobný peníze, když jakoby za dvojici tady budu sám?
0: 100% dostaneš přidaný, ale práce, no.
1: No určitě, že jo, já si myslím taky. No tak výborně, tak už jsem chtěl říct, že nám Péťa bude chybět, ale ne, asi stejně by mi chyběl.
0: Tak
1: no.
0: Máš to lepší, ve dvou se to, jak se to říká, ve dvou se to líp táhne, je to, je takový zajímavější.
1: Jo, to určitě, můžeme se na sebe vzájemně spolehnout.
0: Já vám to závidím, víš, máš si s kým pokecat.
1: Je, no ale tak my vždycky chodíme dřív a nějak si tady stihneme pokecat, vej. Teď jsme třeba řešili Masters, jak to tam
0: bylo. Jo, ten Masters byl skvělý, já jsem tady hodnotil, mě se to fakt líbilo, jako byl jsem poprvý a myslím si, že jsem nebyl naposled. Příští rok tam bude Bruce Dickinson, tak to bude jak super.
1: To jo. Takže, to mám moc rád, ten je fakt šikovný. I v jeho věku prostě furt zpívá perfektně. To jako, a ty s tím trikem Iron Maiden, tak to je jasný. No. Tak.
0: Dobře, tak máme posledních 42 minut rokovýho vorazu. Teda 42 minut.
1: Nemím 22.
0: Čas, já nemám čas, víš, 22.
1: No, to nevadí.
0: No, já jsem totiž digitálky mě naučil.
1: Nemusíš umět čas, abys byl rocker.
0: Já vám ještě pustím White Stripes, UDGčka nebo Oasis. To byl rokový voraz s Danem. Mějte se hezky a čau.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rockem. Rock je slušná muzika pro všechny. Odkrývá moji viny, ztrácíš se před očima.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 50.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Stávková pohotovost na ruzeňském letišti nikoho neomezuje. Odbory protestují proti chystaným změnám ve vedení, ale běžný provoz pokračuje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmanková.
2: Tato situace nemá žádný dopad na provoz letiště Václava Havla Praha ani na odbavení cestujících. Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat žádných omezení v souvislosti s odlety či přílety.
1: Stávková pohotovost bude platit do odvolání nebo do přechodu na jinou formu protestu. Auto není trezor, připomínají policisté v létě, proto častěji kontrolují, jestli v zaparkovaných vozech nejsou zbytečná lákadla pro zloděje. Jen ve Středočeském kraji v prvním pololetí zaznamenali 141 vykradených aut. Nenechávejte proto na viditelných místech žádné věci, nejen ty cenné. Na hřebeny Krkonoš se vrací strážci na koních. Turisté je mohou vidět v nejnavštěvovanějších partiích hor. Podle Národního parku je strážní služba jedním ze základních pilířů péče o vzácnou přírodu. Nestačí jen nastavovat pravidla, je potřeba být přímo v terénu. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka, s barmskými a francouzskými filmaři na něm spolupracovali také čeští tvůrci. Tolik zprávy, přeji hezké odpoledne.

Open Your Heart od kapely Europe, to právě teďka dohrálo na Rock Radio. Máme 15 hodin a 20 minut. No a už zbývá asi jenom hodina a dalších 20 minut do toho, aby jsme se dozvěděli, kdo bude dnešním šťastlivcem anebo šťastlivkyní, protože mám tady dva lístky na festival Keltská noc, který se koná ve Vysokým nad Jizerou mezi 13. a 16. srpnem. To znamená, je to už za míň než měsíc, je to v půlce srpna. No a koho tam můžete vidět? Můžete tam vidět Tři sestry, Divoký Bill, Vypsaná fixa, Vohnoutí, Arakain, Debil Heads, SPS, EEčka, Venca Neckář tam bude, Doktor PP, Aleš Brichta projekt, Civilní obrana, je tam toho opravdu milion. Takže jestli tam chcete být taky a nechcete přijít o tuhletu akci, tak si najděte na Facebooku stránku Rock Rádia a do zprávy napište, proč zrovna vám by tyhle ty lístky měly přistát. Taky tam přidejte svoje telefonní číslo, ať si můžeme spolu zavolat a probrat, jak moc se těšíte, koho vemete sebou a všechny tyhle ty věci, však to znáte. Takže pište, pište, pište a já se těším, s kým si pokecáme a koho tentokrát Rock Radio vyšle na Keltskou noc. Teď už každopádně posíláme Simple Plan, bude taky Valda Gang, asi se mi stejská. No a Meatloaf se svojí romantickou klasikou I would do anything for love, but I won't do that.

se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Simple Plan chce, abyste je probudili, až skončí tato noční mura. Já si myslím, že žádná noční mura se teď nekoná. Máme 15 hodin 37 minut. Venku teď třeba v Praze svítí sluníčko, posloucháme rockovou muziku všichni. Však se máme vlastně dobře. No a když se máme takhle dobře, je potřeba to oslavit, protože Rock Radio právě letos slaví svoje 18. narozeniny. Neuvěřitelný, normálně neuvěřitelný se stalo skutečností. A pozor, my jsme to loni a předloni měli v Plzni, ale tentokrát se slaví ve Zlíně. Ve sportovní hale Datárce 7. listopadu budou konat narozeniny Rock Rádia. Zahrajou tam tři český kapely, který ale nemůžeme nějak moc jako zmínit, no, prostě to nejde. Nemůžeme úplně říkat, kdo tam bude. Každopádně, když se podíváte na stránky Rock Rádia, což je rockovýradio.cz, tak tam je taková grafika a tam v tom je nápověda. Možná z té nápovědy poznáte, který kapely to budou. Každopádně, jestli chcete na ty narozeniny jít, tak za 590 korun máme exkluzivní cenu lístků a je to pro členy slušný party. Slušná parta je takový v podstatě něco, kam se přihlásíte, takové jako kdyby newsletter nebo něco takového. Přijdete taky na stránky rockovyradio.cz, tam nahoře je záložka rádio a tam najdete slušná parta. Ta slušná parta, vyplníte tam nějaký takový dotazník nebo formulář a díky tomu budete dostávat exkluzivně informace o Rock Rádiu, o různých akcích, které chystáme a taky budete mít přednostní možnost koupit si lístky. No tak tohle to všechno se dozvíte i na stránkách rockovýho rádia, takže si tam určitě zajděte, ale ode mě se dozvíte, co budou další rockový pecky. Dáme si Linkin Park, Red Hoty, jejich Californication, bude taky Amorphis a Svaz českých bohémů se blíží už za chvilku.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrovej benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné Hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky.
3: Vedle

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Jadran zasáhnou dnes a zítra extrémně silné bouřky. Nejprve udeří na severu Itálie a pak se přesunou přes moře k chorvatskému pobřeží. Hrozí obří kroupy, ničivé poryvy větru i tornáda. Čeští meteorologové vyzývají, aby lidé sdíleli tuto výstrahu se svými blízkými, kteří se na Jadranu nachází. O veřejnou dopravu v Česku je letos zájem. V prvním čtvrtletí meziročně využilo víc lidí. Jen vlaky přepravili přes 47 milionů cestujících, což je meziročně o 2,6 milionu víc. MHD se svezlo 505 milionů cestujících a to je o 12 milionů víc než za stejné období loni. Pokles zaznamenaly jen linkové a nepravidelné autobusy. Podvodníci cílí na jednotlivce, firmy i instituce. Teď se obětí finančního podvodu stala správa nemovitostí Hradec Králové. Zaměstnanec pod nátlakem falešných policistů a pracovníků banky převedl na cizí účty 46 milionů korun. Pokračuje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
2: Správa nemovitostí ujišťuje veřejnost i své partnery, že běžný provoz organizace ani poskytované služby pro občany nejsou v tuto chvíli nijak omezeny. Finanční škoda bezprostředně neohrožuje fungování společnosti, její cash flow, plnění finančních závazků ani výplaty mezd zaměstnancům.
1: Policie ani banka po telefonu nikdy vyžadují převod peněz. Ve Slavkově u Brna praskají školy ve švech. Současné základky ve městě navštěvuje 1400 dětí a ředitelé už nyní přemýšlí, kam budoucí školáky umístí. Řešením by bylo postavit novou svazkovou školu, která by sloužila jak pro Slavkov, tak pro dalších 7 obcí z okolí.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Z oken našeho studia na Praze 2 vidím, že venku teď zrovna svítí sluníčko, jinak je ale obloha polojasná a stejně tak tomu je i po celé republice. Na severní polovině Čech, tak tam ještě hrozí dneska nějaký přehánky, každopádně během večera by mělo ubývat jak srážek, tak oblačnosti. Teploty se dneska pohybují někde mezi 19 a 23 stupni. Přes noc bude asi 9 stupňů a zítra by měla pokračovat ta polojasná obloha jako dneska. Ani víc sluníčka, ani víc mraků, vyloženě bude to víceméně úplně stejný. Pršet by mělo hlavně na severozápadě Čech, taky na úplném severu a teploty budou možná tak o 1-2 vyšší než dneska, průměrně kolem 23.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

Bon Jovi právě teďka dohrávají na Rock Radio 16 hodin 22 minut k tomu a posloucháte rockový odpoledne. Já jsem se tady teďka začetl, na novinkách jsem našel článek, takhle, Austrálie je asi jeden z nejnebezpečnějších kontinentů, to jako víme, spousta lidí tam odmítá jezdit, protože tam prostě od pavouků po velký žraloky, no prostě někdy tam ty pavouci pršejí z nebe, no prostě hrozný. A jedna taková cyklistka v Austrálii měla veliký štěstí v neštěstí. Ona totiž jela na kole, během té výšky se jí do řetězu kola zamotala asi dvoumetrová prudce jedovatá pakobra. Je to takovej prostě dvoumetrový had, takovej šedivej, prostě ani nějak barevnej, no prostě ale zamotal se ten had do řetězu a zamotal se spodní polovinou těla, takže tou s vocasem. A ta horní polovina, takže ta s hlavou, ta zůstala volná. No a teď přišlo právě to štěstí v neštěstí. Ona, ta kobra, tu paní sice kousla, ale šlo o takzvaný suchý kousnutí. To jsem teda v životě zatím jako neslyšel, že existuje. Ale existuje suchý kousnutí, že se ten had jako zakousne, ale nevypustí jed. A takže paní zůstala v nemocnici přes noc, byla tam na pozorování a pak normálně po svých odešla. A teď má docela jako dobrou historku. Tak nevím, no, já asi bych si klidně obešel bez historky, ale i bez toho kousnutí. Každopádně Austrálie je velmi nebezpečný místo. Svý o tom samozřejmě vědí AC/DC, který za chviličku nám zahrajou takovou jednu pecku, která se jmenuje Back in Black. Možná, že to znáte. Taky budou Bad Wolves anebo Rybičky. Samý zvířata tady.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na moderní metal a nabídne 3 porce pořádný muziky. Jedničku mají Soilwork s albem Verklichten z roku 2019. Dvojku dostali Stone Sour a jejich deska Audio Secrecy z roku 2010. Nebo můžete zvolit Trivium a album The Sin and the Sentence z roku 2017. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Kapela Bad Wolves a Diamante právě teďka dohráli na Rock Radio Hear Me Now, to je ta pecka, která právě teď dozněla. No a už za malou chvilku se dozvíme, kdo pojede na keltskou noc, takže jestli jste psali a neposlali telefonní číslo, tak si radši zkontrolujte zprávy, protože možná někdo z vás vyhrál a ještě o tom neví. Yes,

0: Jsem tady zpátky dneska a vlastně celý týden rozdáváme na Keltskou noc lístky od Rockrády a samozřejmě stačí si o ně jenom napsat na Facebook, no ale taky říkáme poslat telefonní číslo. A my vždycky vybíráme náhodně, respektive čteme si ty zprávy a z těch zpráv, který postoupí do dalšího kola, vybíráme náhodně. No a teď se nám ale stalo, že jsme vybrali Miloše, který neposlal svoje telefonní číslo, takže se s ním teďka zatím nesetkáme nebo nepopovídáme, ale každopádně bude slavit teďka svoje kulatý narozeniny a to si myslíme, že samozřejmě si zaslouží takhle oslavit. A on dokonce ještě říkal, Miloš, že by si přál ty kulatý narozeniny slavit s fanánkem. Tak myslím si, že to rozhodně je důvod k oslavě a další důvod k oslavě je, že má lístky od nás. Každopádně rozdáváme celý týden.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Každopádně, jak uslyšíte za chviličku, my musíme pokračovat. Lordi budou pro všechny, co si je právě teďka o víkendu užili na Masters ve Vizovicích, ať si je můžete připomenout. Budou taky Kerni, Steel Panther, ale teď už právě Queen a jejich show Must Go On.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Počasí připomíná horskou dráhu. Dny s rekordními vedry kolem 40 se střídají s obdobím pod 20 stupni. Z měsíčního výhledu meteorologů vyplývá, že se léto vrátí na konci července. Předpověď na srpen ale ukazuje, že teploty budou opět podprůměrné. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha 1. srpna. 5 odborových organizací kvůli tomu vyhlásilo stávkovou pohotovost. Obávají se o směřování podniku. Lašák působil v českých aeroliních v době jejich úpadku a následného rozprodeje. Vlasta Palová za odbory letiště Praha dodává.
2: Odbory v tuto chvíli jsou ve stávkové pohotovosti. Sice nás paní ministryně ujistila, že nemá v plánu rozprodávat letiště. Pan Lašák nás ujistil, že nemá v plánu propouštět nějaké zaměstnance, ale že má naplánovaný další rozvoj letiště.
1: Stávková pohotovost platí do odvolání. Roste počet falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodání zásilky lákají od lidí bankovní údaje. Mladík z Přerova tak přišel o 100 000. Odkaz ve zprávě ho přesměroval na falešný web, kde zadal platební údaje ze své karty a zaplatil smyšlený poplatek 120 korun. Safari ve Dvoře Králové bude od soboty žít Afrikou. Africké dny potrvají do 2. srpna a jejich součástí bude například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků i africká gastronomie. Vstup na akci bude v ceně běžného vstupného do zoo. Přeji vám krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Krásné odpoledne skutečně zatím ještě trvá, aspoň teda na většině území, protože máme polojasno, teploty jsou někde mezi 18 až 22 stupni, nejtepleji je právě teďka na jihu Moravy, kde je 24, naopak nejchladněji je 19 stupňů na Karlovarsku a taky na Liberecku. V těchto oblastech taky dokonce ještě prší, ale k večeru už by mělo ubývat jak srážek, tak oblačnosti, takže přes noc by pršet nemělo. Přes noc bude asi 9 stupňů a teploty se zítra vyšplhají na maximálních 23 až 25 stupňů, opět nejtepleji na jižní Moravě. Naopak na severozápadě Čech, tak tam budou teploty kolem 20 stupňů, ty oblačnosti tam bude trochu víc a právě tam taky na jediném místě z Česka by mohlo trochu zapršet.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Liberci se srazili dva osobáky na americké ulici na křižovatce s Čerchovskou, tak si tam dejte pozor. V Brně pozor na chodce, který se pohybuje v husovickém tunelu ve směru právě na brněnskou část Husovice. Nevím, co ho to napadlo, každopádně opatrně radši zpomalte. A na D1, tak tam by vás mohl překvapit odstavený obytňák, který je v levým jízdním pruhu na 194. kilometru ve směru z Prahy na Polsko, tak bacha.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje v krasojízdě, máme přesně 3 minuty po 17. hodině. Kuba Vaně z mikrofonu a vy máte možná teďka už právě padla, možná, že právě teďka už jste na cestě ze svojí práce, anebo už jste třeba na cestě někam za nějakou večerní zábavou. Tak doufám, že teďka máte krásný odpoledne, že si užíváte. No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na svátek opáté, dneska má svátek Vítězslav, takže všichni Víťové, Vítězslavové, pokud posloucháte, tak vám přeju všechno nejkrásnější. No a pokud znáte někoho takového nebo máte někoho ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát. No a já už teďka nebudu dál zdržovat, dáme si Iron Maiden, poběžíme spolu do kopce, dáme si taky Inexis, Baby Don't Cry, Harley má nějaký pocit, ale uvidíme teprve proč, no a Avenged Sevenfold jsou sice daleko, ale blíž než si myslíte.

0: Iron Maiden Run to the Hills, tahle ta legendární pecka právě teďka dozněla na Rock Rádiu, 17 hodin a už skoro 19 minut a já bych si s váma možná rád zašel do kina. Určitě jste si všimli, že nedávno měla premiéru taková novinka a velmi očekávaná novinka filmová, která se jmenuje Odyssea od režiséra Christophera Nolana, který dělal třeba Temnýho rytíře, Interstellar a spoustu dalších známých filmů. Je to velmi oceňovaný filmař a tenhle ten film je hrozně zajímavý z několika důvodů. Samozřejmě řecký bája pověsti, když jsou sfilmovaný, tak je to vždycky velká podívaná, ale tahle to je podívaná, na kterou se opravdu můžete podívat velmi speciálně, protože je to celý kompletně točený na IMAX kamery. No, už jste určitě někdy byli nebo slyšeli o IMAX kině. Jasně, tam se občas udělá to, že to natočej, pak to jako převedou do 3D a pak to tam pustí. Nebo se nějaká část toho filmu natáčí přímo IMAX kamerama. Tady ten film je ale první, který se natáčel kompletně IMAX kamerama 70mm. No a kina, který tohleto zobrazí přesně tak, jak to má být, to znamená v tom původním formátu, tak těch je na světě jenom pár, většina z nich je ve Spojených státech nebo v Kanadě a třeba v Evropě jsou 4 takový kina, který vám to dokážou promítnout přesně tak, jak režisér zamýšlel. 3 z těch evropských jsou v Anglii a kdybyste řekli, že je to 4. No v Praze, samozřejmě, že v Praze, na Flóře, takže jestli na to chcete vyrazit, tak tam to uvidíte v podstatě nejlíp. Natáčelo se v Řecku, Maroku, Itálii, na Islandu, ve Skotsku, v USA, no je to opravdu neskutečný. Spotřebovalo se tolik filmové pásky, že kdybyste to natáhli, tak to má 600 kilometrů, což je přesně jako cesta z Aše do Jablunkova po silnici, když normálně jedete, což je nejzápadnější místo až nejvýchodnější místo naší republiky. Takže takhle dlouhej je ten film. Já nevím, já jsem ho ještě neviděl, jestli jste to viděli, napište mi, dejte vědět, jestli to stojí za to, protože já se na to rozhodně chystám. Ale teď už se chystám na nějakou tsunami, to se tady blíží, s divokým Billem tady přijede. Radio Video System of a Down, no a taky Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door už za chvilku.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Jako tsunami se přes nás právě teďka přehnala kapela Divoký Bill s touhle 10 let starou peckou. Máme 17 hodin 36 minut a tady rokový odpoledne právě teď úspěšně spěje do svého konce, protože už za asi 23 a kus minuty mě tady nahradí Jirka alias Kapitán, který od 6 do 8 to tady má na starost. No, má na starost to, aby četl vaše zprávy, aby s váma mluvil po telefonu a samozřejmě pouštěl věci na vaše přání a hezky si s váma pokecal tak, jak vy jste zvyklí, protože od 6 do 8 tady samozřejmě probíhá rok na přání, takže vy už se určitě těšíte a máte představu, co byste si chtěli nechat zahrát. Jestli už tu představu máte, můžete klidně teď už začít psát, a to buď na Facebook do zpráv Rock Rádia, anebo na e-mail studio@rokovyradio.cz. Samozřejmě po 18. hodině můžete taky volat do studia na 725 844 424. Kapitán určitě bude rád hrát pro vaše potěšení. No a já vám teďka pustím už jenom poslední 4 pecky dnešního rokového odpoledne. Dáme si Pink Floydy, Tu Platanku, Pop Evil, anebo taky Nightwish a jejich verze Fantoma opery. Tak se mějte krásně a naslyšenou zítra s Péťou a ve čtvrtek zase v plný palbě na rokovém odpoledni.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Do pražského klubu Vagon vyražte v pátek 24. července na Bruce Adams a Bon Jovi Tribute a hned den na to na Iron Maiden Revival. 24. až 26. na zámku v Rožmitále pod Třemšínem proběhne Repete Fest, multižánrový benefiční kulturní festival, nabízející mix žánrů v rámci projektu na podporu dlouhodobý obnovy zámku. U areálu je navíc zařízený stanový městečko. V sobotu 25. zažijete energický koncert Vasilova Rubáše v nový sestavě na statku u Jelínků v Miskovicích u Kutné hory. Nenechte si ujít 45. ročník legendární Silmet Rally Příbram, který odstartuje už pátek 24. a potrvá až do soboty. Tenhle prestižní motorický svátek vás vtáhne do světa burácejících motorů, adrenalinu a špičkových jezdeckých výkonů. Na náročných tratích se představí moderní speciály i divácky velmi atraktivní historický automobily. Pro Rock Radio, Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Střešní okna Fenestra.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Konec regulace cen paliv zatím nemá silný dopad. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika nabízí čerpací stanice ještě dřív nakoupené pohonné hmoty a zdražování tak není skokové.
1: Všichni se řídí světovými trhy a podle mě ten přepis do realizačních cen ještě není vidět, ale vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat, takže budeme to řešit vždycky podle toho, jak se to bude vyvíjet.
0: Podle ekonomů může nafta do konce týdne podražit o 6 korun na litru. Guvernér České národní banky Aleš Michl se ostře vymezil vůči ekonomickým představám prezidenta i premiéra. V rozhovoru pro deník The Financial Times uvedl, že oba prosazují špatně načasované návrhy, které mohou poškodit českou ekonomiku. Petr Pavel se příliš rychle zasazuje o přijetí eura. Andrej Babiš tlačí na snižování úrokových sazeb, píší to Novinky.cz. Elektroojetiny hrají prim. V Česku se v prvním pololetí prodalo 12 000 ojetých elektromobilů, což je o 98% víc než ve stejném období loni. Dají se pořídit o dost levněji než nová elektroauta a se zdražováním pohonných hmot se víc vyplatí jejich provoz. Ještě loni se na bazarovém trhu lépe prodávaly hybridy. Vinařská komedie Bobule pokračuje čtvrtým dílem. Jmenuje se Bobule a Bobulky. Hlavní aktéři se opět vrací na Pálavu jako otcové dospívajících synů. Natáčení právě skončilo a nová povedená rodinná komedie vstoupí do kin 11. února 2027. Přeji vám krásný podvečer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak nám hodnotí Český hydrometeorologický ústav zítřek, tedy středu. Zpočátku čekejme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost a odpoledne a večer, zejména v severní polovině území, lokálně čekejte přehánky. Nejvyšší teploty na 24, na jižní Moravě bude samozřejmě tepleji, tam až 26 stupňů ve stínu, no a v 1000 metrech na horách čekejte čistou 15.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak jo, dopravička, doprava, dáme si tady ulici Olomouckou, dokonce dvakrát. Jedna je v obci Držovice, okres Prostějov, tam jsou dvě osobní auta v sobě, tvoří to překážku na vozovce, tak bacha na to. A opět v ulici Olomoucká, ale tentokrát v obci Hlubočky, okres Olomouc, je havarovaný auto, který mimo komunikaci, ale stejně to tam překáží v provozu, protože se tam nehoda samozřejmě vyšetřuje, tak opatrně, ať tam ještě nepřiděláte nějaký problémy. A silnice číslo 6 u Karlových Varů je dočasně uzavřená, asi tam došlo k nějaký nehodě, protože tam zasahují složky záchranný, nebo všechny ty složky záchranných složek, jak to mám říct česky. Tak, přátelé, tam dávejte pozor, víc tady dlouho od policie aktuálního nemáme, tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, anebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci! Máme skoro 4 minutky po 18. hodině, je tu úterý a opět po 18. hodině, jako vždy, začíná váš oblíbený pořad Rock na psání. Tak vítejte na našem pirátském pářníku. Vítá vás opět váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Pojďme rovnou do toho, na 2 hodinky je to vaše. Volejte mi přímo do kapitánský kajuty na 725844424. Pište na Messengera a do mailu. No a co si dáme úvodem? Dáme si čerta starého Ozzy Osbourna s rockovou pumou Litou Ford a jejich společnou prací něžnou písní Close My Eyes Forever. No a během téhle 4,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník. A proč? No protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak jo, krásně jsme si takhle skoro až mohli otřít slzičku po téhle společné krásné spolupráci Ozzy Osbourna a Lity Ford. Tak máme splněno, čert tu byl, jako tu musí být každý den v našem roku na přání, takže si ho můžeme odškrtnout. No a jdem dál. Kateřina Pavelcová psala: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraješ nám nějakou pecku od Alžběty, jen tak pro radost, díky moc. Kačka s Rozou: no tak snad tahle píseň udělá radost vašemu tělu i mysli. Jmenuje se přece jenom Tělo a mysl. Už tam snad nic nechybí, ne? To všechno myslím.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla trocha Emma v podobě My Chemical Romance a jejich slavných posledních slov, Famous Last Words. No a co si dáme dál, tak prosím vás, byl tady zájem o kapelu Polypsy Dynamit. Ano, Martina Kubíková psala, ahoj kapitáne, zahraj nám prosím Kissin Dynamite na Chajdu, přijeli jsme z Vizovic, tak ať si ještě připomeneme, bylo to tam úžasný pro mě, Kubajze, mamku, taťku, vnučku Martinku a synka Jirku, moc děkuju. Tak jo, tak si dáme pro Martinu Kubíkovou, protože to je ta královna, ta si to přála, tak si dáme pecku Queen of the Night. Souhlasíte?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.
2: www.rockradio v DABu i FM nebo na radia.cz.

Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak, to byly Rammsteini, přátelé, a pecka Cikcak, píseň o stáří a plastické chirurgii. To víme dobře. Rammsteini tady chtěl taky někdo hrát Vítěz to klásek. Já doufám, Vítěz, že jsi spokojený, psal ahoj kapitáne, chtěl bych zahrát něco od Rammstein. A jako vždy to bude pro všechny posluchače. Předem díky. Tak, samozřejmě tyhle jsme zahráli Rammsteini a teď budeme hrát Panoptiko, a to pro babičku Jíťu od Jary. Od Járy, bráchy a dámka. Tak, babi, v opeře už jsme spolu byli, zatrsali jsme na Sancho Panzu, tak já tě teďka vemu na vernisáž, za chvilku, dej mi moment. Jinak, přátelé, už je to uděláno, už je to hotovo, na našem Facebooku Rock Radiovým už je pod fotkou rozjetá akce, příští víkend se jede na motovýlet. Jo, tak se tam podívejte, kam se jede, co se jede, všechno je tam napsaný. Kdo má zájem, píše tam, kdo nemůže jet, tak tam můžete psát třeba taky, ale dejte třeba like a nemusíte vypisovat, že jste třeba někde na dovolený. Nicméně, kdo má zájem, tak prosím vás, přesný přihlášky na našem Facebooku Rock Radia. Vyjedeme v sobotu ráno z Prahy, pojede se do Otína, do motohospody u Kadajče, a pak to vemem na Pasohlávky přes Znojmo, budeme se koupat, budeme večer popíjet nealkoholické nápoje samozřejmě a bavit se budeme jenom u zelného salátu. To si pište, že ne. Tak, v neděli výlet do Motomuzea, zase nějaký gáblik, zase nějaká koupačka a návštěva hradu, to všechno tam máte popsaný. Pokud máte příští víkend čas, vyražte se mnou a s dalšíma super lidma z Rock Rádia na tuhle krásnou motojízdu. Teď už Panoptiko a jdeme na vernisáž. Bobby.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí. Max

0: Tak jo, to bylo Offspring s peckou You're Gonna Go For Kid a my si půjdeme dát nějaký Abraxas, který mi volal Jirka, který by chtěl obyčejný svět pro všechny řidiče. Jsem měl dneska taky takový zajímavý řidičský zážitek. Stalo se, jsem měl v tunelu a blikal jsem doprava a pak jsem nakonec nezatočil. Nikoho jsem tím neohrozil. Jel jsem pořád ve svém pruhu, prostě jsem si o to drcnul a najednou mi, prosím vás, takhle přijel ze zadu pán v ovci, samozřejmě 1.9 TDI, no a začal na mě troubit. Tak jsem, já to řeším vždycky takhle ty situace, že se usměju a pošlu agresorovi pusinku. To pána naštvalo ještě víc, tak jsem mu poslal i z okna a on normálně jsem slyšel, jak z okna za mnou řve v tom tunelu. Prostě já měl v autě jako syna, tak jsem to okno zavřel a bál jsem se, že pán dostane infarkt. Tak doufám, pane, že jste infarkt nedostal, že jste v pořádku dojel domů a když tak si vemte boxovací pytel a no, si zaboxujte a vydechejte to, ono to bude dobrý. Jo, já se omlouvám, že jsem za ten blinker zavadil a pokusím se to udělat tak, aby se to už víckrát nedělo. Vy se uklidněte a bude to v pořádku. Tak, přátelé, dáme si obyčejný svět od Abraxasa, než se nám rozjede, tak mi pište, v jakém jazyce byste chtěli slyšet časové znamení a samozřejmě v jaké situaci byste ho chtěli načapat a já vám za to zahraju jako vždy. VIP, píseň na přání.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: kapela byla In This Moment, Black Wedding a samozřejmě s Robem Halfordem a my se jdeme podívat, co budeme hrát dál. Budeme hrát Biffy Clyrou a to od Lenky Novotný a co nám k tomu řekne, si poslechneme až příště, ať to stihneme zahrát.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 하긴 여러분 안녕히 하세요. 이게 도복 야매운 영 용구 영원시 생인게지요. 젠다 김시한테 술 어려 이장 달라위 마세요. 게한생 수비 초발랑 마도 구멍 못하요. 게다가 아직 시바게 20년 하요.
1: Tak dnes jste slyšeli, vážení posluchači, vážení svatebčané, jestli je tohle teoboky, což je korejské národní jídlo, tak já jsem čínský bůh srandy. Čendo, Kimovi už nenalívej, nepozná svíčkovou srýží a to je teprv 7 hodin večer. Tak přátelé, to bylo korejsky, takhle nějak si to představovala tadyhle Klárka, Jenny, která mi dokonce mailem doporučila časové znamení a mělo to být nějak takhle, dobrý den, můžu to mít dnes jako časové znamení v korejštině, prosím, je svatba, jeden se ožere a říká nějakým hostům, no tohle jestli je svíčková srýží a jednomu dítěti, no Čendo, to se nedá. Tak takhle jsem dostal challenge, takhle jsem jí splnil, doufám, že seš, Klárko, spokojená, zahraju ti, o co si tady píšeš, to si řekneme poté. Tak teď se ještě vrátíme k těm Biffy Clyrou, to bylo od Lenky, ne, Lam Novotná, tady napsaný. Ahoj, můžete mi zahrát k narozeninám od mojí kapely Biffy Clyrou, sedíme pod pergolou, posloucháme Rock Radio a máme nalitý nějaký ten drink, tak ať je to komplet super, díky, Novodur. Dobře. Tak, milí Novodore, všechno, nejlepší hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch. Začínáme druhou půli našeho roku na přání, tadyhle jsou Mr. Big Shine a potom budeme hrát na přání za tu korejštinu Klárce.

Tak tady nám zářili Mr. Big a podíváme se, co si Klárka za tu korejštinu přála. Poprosila bych něco od AC/DC, třeba píseň TNT, byla bych moc ráda se Super Radio, díky. Tak prosím, máme to tady za chvilku, už se nám elektrikáři rozjedou s touhle peckou z roku 1976. No a teď ještě jednou, kdo přišel právě teď k přijímačům, přátelé, už je to uděláno, už je to hotovo. Na Facebooku Rock Rádia pod fotkou mě na jakémsi motocyklu se dozvíte o naší společné motoakci, kterou

0: Tak to byly jeho africký Cedar, Words as Weapons, kolikrát samozřejmě slovo silnější nože nebo jiné zbraně. Každopádně teďka jedeme přání Adámka, zase našeho malého plavčíka od brášku od Járy. Tak Járy babičku jsme vzali i tušku na vernisáž, kam bychom vzali Adámkovou mámu Teresku. Třeba do země krále Miroslava, bereš, jdeš?
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tohle byl samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s pečkou With or Without You z roku 1987. Posuneme se do roku 1992 a zahrajeme si tadyhle Iron Maiden a samozřejmě co jiného než Fear of the Dark. A tohle všecko si přál 9letý plavčík Dave, který by právě tenhle strach z temnoty chtěl nechat zahrát všem slušným rockerům, rockrádiovým. Tak to vám zkazuje 9letý Dave a já se k tomu přidávám, moc rád si to poslechnu.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Metallica s klasickou pečkou Until It Sleeps nám právě dohrála. My tu máme do finále jdoucí váš oblíbený večerní pořad Rock na přání na Rock Rádiu. Tak si půjdeme dát teďka nějaký ty netáhlá, Trautenberky a takhle ty věci. Marcel z Liberce říkal, že by právě tuhle krásnou píseň Netáhlo od Trautenberků chtěl nechat poslat pro všechny motorkáře a zvláště ty z kempu v Pavlovicích. Tak tam vás zdravíme samozřejmě z Rock Rádia. A ještě jsme tu měli jednu žádost od Trautenberky. Lenka Svagrová psala: zdravím, nějakou pecku od Trautenberka, prosím, ať se můžeme naladit na pátek do Švihova na Hrady. Děkuji, Lenča. Tak jo, já myslím, že Netáhlo vás naladí úplně perfektně.
1: Rock

Milí námořníci, dneska mě čas opravdu zaskočil, to se přiznám bez mučení, nevěděl jsem, že už je tolik hodin, no a musíme se mrknout, co zahrajeme na úplný konec. Tak tady se omlouvám Beďovi Makovcovi, který chtěl zahrát Bring Me the Horizon i prosinka. Hele, Beďo, stihneme to asi zítra. Bych tak typoval. Každopádně už mi to vyhodil komp, prostě čas letí fakt jak větrák, to je úplně šílený. No a co budeme hrát úplně naposled, co jsem tady ještě stih zanechat, tak o to si napsala naše věrná posluchačka Lucka, která by chtěla zahrát nějaký starý Arakainy z 90. To znamená samozřejmě s panem Alešem Brichtou a bylo by to pro sestru Milušku domů, pro nás a pro vás všechny. No tak já jsem vybral pečku z roku 1993 a kultovního alba Salto o Mortale a jmenuje se Rám křivejch zrcadel. A s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis, přeju vám plodný večer a budu se na vás těšit zítra u středečního speciálu Roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Motokecama jsme se letos podívali na závodní okruhy, ovály, narely do nebes a vleže na vodu. To zařídili borci a babi z Hydro GP. Dnes se vydáme opět na hladinu, leč ve stoje. Řeči o jetsurfu, jedné z nejmladších motorizovaných disciplín světa. Tenhle sport je ryze českým vynálezem, ale za 24 let existence měl takovou dynamiku a progres, že se rozšířil po celém světě. A to sebou nese i závody mistrovství světa. Na ten nejbližší vás pozve vítěz prvního letošního klání Standa Kohout.
2: Ahoj, tady Standa Kohout. Chtěl bych vás pozvat na letošní druhý závod mistrovství světa v jetsurfech, který se opět po 10 letech koná v Praze na Hostivařské přehradě 24. až 26. července. Pojede se tu kategorie Elite Man, Elite Woman, Masters Man, Masters Woman, Electric Challenge a Junioři. Tak se přijďte podívat a budu se snažit vyhrát opět stejně jako v Turecku.
1: Tak to vidíte, já ani nevěděl, že je v Praze přehrada. Teď už vím, že se tam sjede elita jetsurfu celého světa. Už v pátek se na Hostivaři můžete podívat na kvaldy, sobota a neděle je od rána plná rozjížděk. Jestli Standa splní svůj slib a vyhraje, to bude známo v neděli po 16. hodině. Více informací na www.motosurfworldcup.com.
0: Rock Radio. Motokeci.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Bože, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kůříte? Tady samo si fakčí makat. Tady samo je hulí akorát z komína.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smlsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No jo, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Vildo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4. Poslední je A.
2: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Víťo, řekni mi něco japonsky.
3: Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
2: Co to je?
3: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
2: Víte?
1: Rock Radio. Konec legrace.